Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

0: Uniklo vám na bíty?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to bylo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla,
1: no. No. Pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě neřvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vyřešilo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Víš, že jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři.
1: No. Ve tři, jo.
2: Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru. Pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal. No.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, tři hodiny, já jsem ani ne.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo. To není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď v klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což tu bylo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: zvíťáci na čtyřech kolech.
1: Bude 6 zvíťáci za 4 minuty, pojďme se společně podívat na aktuální dopravní situaci, která je, jak se dá očekávat, takhle po ránu klidná, ale přesto jsou místa, kde by člověk měl být víc než jen opatrný. Jedním z nich může být D1 na 305. kilometru směrem na Ostravu. Tady očekávejte nějaké zdržení, je tam porouchaný auták, jeďte kolem něj opatrně. Na D3 na 137. kilometru směr Kaplice Mezno je hlášena havárie dvou osobních aut. I tohle může překážet, vyšetřuje se také v Plamínkové ulici v Praze, nevyšetřuje, tam je to uzavřeno, tam došlo k propadu vozovky, tak tudy se vůbec nepouštějte, a to nejen teď, ale ve zbytku dne. Opatrní byste měli být na 55. u Hulína, na příjezdu od Kroměříže, tady očekávejte, že se to přicpává, protože probíhá oprava povrchu vozovky, je tam spousta lidí a je tam samozřejmě omezení, které zpomalí ten průjezd. A velmi podobná situace bude taky na 57. na vjezdu do obce Valašská Polanka na Vsetínsku, tady mi hlásí taky nějaké práce s tím související kyberlový provoz semafor a už teď po ránu několik aut, které tam zkrátka musí postávat. Jak bude housnout doprava, bude housnout i tohle místo, buďte opatrní.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes pocitově chladnější, lokálně větrnější den, proměnlivá zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech s menší pravděpodobností, vyloučeny nejsou bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i mraku ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy v přehánkách nebo bouřkách i jinde vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Philipsen vyhrál 17. díl Tour de France a připsal si první letošní etapové vítězství. Lídr Pogačar dojel v hlavním poli a dále vede průběžné pořadí. V pelotonu dorazili i Vacek, Bittner a Otruba. Premiér Babiš kritizoval veto prezidenta Pavla k novele zákonů o veřejných rozpočtech.
2: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice a minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
1: Donald Trump pohrozil Iránu odvetnými údery za každý útok na loď v Hormuzském průlivu. USA prý vždy zničí most nebo elektrárnu. Irán reagoval, že podobně pak zaútočí na americkou infrastrukturu v regionu. A nakonec Samsung představil 3 nové skládací telefony a 2 chytré hodinky. Nejžhavější novinkou je mobil Galaxy Z Fold 8 s jinými proporcemi displeje. V zavřeném stavu je širší a nižší, po otevření nabízí obrazovku s poměrem 4:3, která se podobá malému tabletu. Recenze jsou pozitivní. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Aerosmith na rádiu B. Living on the Edge máme za sebou. Na hodinách tady svítí. Co to dělá? Proč to hraje? Na hodinách tady svítí 11 minut po 6. S vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemné čtvrteční ráno. Rovnou si pojďme říct, že taky všechno nejlepší všem Liborům, protože Libor je jméno, které dneska svítí v kalendáři. A jak víte, můžeme si slíbit, že pokud nejste Libor a hledáte záminku k večírku takhle uprostřed týdne, budu tady pro vás mít v průběhu rána nějaké ty tipy. V každém případě teď ještě ne, nechám si je na potom, slíbím vám další muziku. Už jsem trošku prozradil, že ten další na řadě je Edison Lighthouse. Toho si dáme. No a taky vám slíbím, že nějaké vstupenky by ze mě mohly vypadnout, protože v kouzelném šuplíku se objevily jednak takové ty sportovně turistické, jako včera můžete vystoupat na Mont Blanc či Everest, to probereme, a taky by ze mě mohly vypadnout i nějaké lístky do Lokte na Jet Routal na 1. srpna, protože tam se čeká velkolepý koncert. Tak pokud jste fandové, rozhodně buďte dneska ve střehu.

Nazval bych to úplně klidně takzvaně ranní kachní písní tady na beatu Humejdu a ICDC ti právě teď dohráli. Hrát bude muzika další, ta bude zase česká pro změnu. Takové ohlednutí za minulým týdnem, kdy tady ve studiu seděl Jan Sára Hedl a Blanka Šrumová v úterý ve Spovědnici a kde vám, přiznám se, dlužím sestřih na beatový YouTube, tak jsem měl v posledních dnech trochu napilno, ale už to mám skoro hotový. Takže se to tam objeví a Něžnou noc tam vystavíme. Mimochodem, on je to možná dobré zmínit celé, že beatový YouTube existuje, funguje, když zrovna teda nejezdím po beatových pumpách, tak pilně stříhám, abych tam ty videa z našeho studia postupně dokázal doládovat. Je to taková možnost, zvlášť pro ty, kteří se vždycky jednou za čas poptají o tom, jestli se dá někde poslechnout znovu nějaký ten rozhovor tady z beatu, který vám utekl. Tak tam právě je asi to místo, kam bych vás mohl odkázat. Najdete to velmi snadno, když dojdete na YouTube, zadáte Rádio Beat, tak si myslím, že vám vyskočí určitě ten kanál, který scháníte. Když se tam přikliknete, jak to říkají všichni tihleti influenceři, dáte si tam odběr a zvoneček, no tak vám potom už neuteče žádné další video, které se tam postupně bude objevovat.

A k tomu jasný den tady na beatu. Je správná chvíle na to říci číslo 210, 32, 33, 34. Ono to totiž tak vyjde, že si dáme kleš a hned potom mrkneme na silnice. Pokud máte nějaké čerstvé dopravní postřehy, no tak teď je asi ta správná chvíle dát vědět ostatním beatákům na cestě za vámi. Oni to ocení, to mi věřte. Dejte vědět beatáci.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci, než nám sem vynikneš jimi s krátkými zprávami. Z Plzně přišla zpráva z Dobřanské ulice. Je tam nehoda dvou osobních aut, na místě hlídka policie České republiky, vyšetřuje se, překáží se, uspává se, však to znáte. Projíždějte s opatrností. Totéž pak platí pro ty, kteří míří z Brna, jakože směrem na Raškov. Tam to bude váznout ještě asi o něco víc, protože tady na příjezdu do Raškova došlo k havárii osobního auta, to skončilo ve sloupu veřejného osvětlení a jak se zdá, bohužel je to nehoda vážná. Na místě jsou všechny složky IZS. Platí stále taky brněnská dálnice na 305. kilometru směrem na Ostravu. Tady je hlášeno naštěstí jenom porouchané auto, ale i tak to chce kolem něj projíždět tak nějak opatrněji, tak to Býťáci prosím dělejte. Co se týká ranních špuntů, tak zatím naštěstí úplně nemůžeme říct, že bychom měli někde nějaký dopravní kolaps, ale je třeba si v rámci prevence říct, že obvykle trasy se obvykle plní. To znamená, že třeba trasa z Černého mostu přes Kbely nahoru na Ledňany. Díky pracem na vozovce, které to zpomalují ještě o něco víc, tak už začíná být poměrně plná. Není to stojící kolona, je to jedoucí kolona, a to samé platí potom spodem, tedy myslím po jižní spojce od Černáku na Štěrboholi. Před Brnem už to taky začíná váznout. Tady je to taky tradiční každodenní záležitost. Od Rosic počítejte s hustým provozem, který po D1 směřuje právě k tomu místu, kde se to potkává s D2, kde se pracuje a kde je příčina tohoto každodenní špuntu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. Rádio Být. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes pocitově chladnější, lokálně větrnější den, proměnlivá zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech s menší pravděpodobností, vyloučeny nejsou bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i mraku ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy v přehánkách nebo bouřkách i jinde vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalista Antonín Barák přestoupí z Fiorentiny do kyperského Apoelu Nikosie. 31-letý kreativní záložník podepíše smlouvu po absolvování zdravotní prohlídky. Policie prověřuje video zachycující jízdu poslance Filipa Turka. Zjišťuje, zda při cestě mezi Strahovským stadionem a náměstím Kinských v roce 2021 neporušil pravidla silničního provozu. Stát by mohl v roce 2028 uvést na burzu až 40% akcií pražského letiště. Předcházet tomu má plánované vykoupení minoritních akcionářů skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit. Praha dále čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát proto reaguje aktualizací dopravního plánu.
6: Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
5: A nakonec aplikace na placení účtu v restauracích Qwerko nově účtuje poplatek 3 koruny za každou platbu. Jde o službu, kdy na stole vyfotíte QR kód a přes něj zaplatíte. Číšník k vám už nechodí. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Chris Rea na rádiu B. Dancing the Blues Away, za námi je 6.40 a já bych mohl navázat na to, co už jsem sliboval, tedy přihodit takovou turistickou pozvánku a zároveň taky nabídku v jednom, protože dneska je 23., zítra je 24., v sobotu je 25. a ti, kteří mají rádi procházky, stoupání do kopců, případně i takovou, řekl bych, horskou turistiku, tak mají sraz v Koutech nad Desnou. Tam se totiž koná taková legrace, která nese název Vystoupej z koutu až na Everest, a je to vlastně tak, že můžete skutečně vystoupat až na Everest, když na to přijde, protože jsou tam vymyšlené trasy, jsou označené ty trasy, jsou dopočítané tak, abyste si mohli vybrat tu, která vás baví. Pokud nejste úplně zkušenými chodci, jako třeba jsem já, tedy myslím, že neskušený jsem já, tak pro mě by třeba možná byly dlouhé stráně, to je 1350 metrů, to je ta trasa nejkratší. Pokud jste zkušení borci, tak by pro vás mohl být zajímavý právě ten Everest, tedy že za ten den musíte nachodit 8848 metrů. To znamená, že si ty kouty dáte 18krát. Vyběhnete nahoru, sjedete lanovkou a jdete znovu, a když absolvujete těch 18 výstupů, no tak máte v nohách přesně to, co mají ti, kteří stoupají na Everest. Ty trasy mezi tím jsou samozřejmě ještě kratší, můžete na Mont Blanc, na Kilimanjaro a tak dále a tak dále. Zároveň tedy, pokud by vás tohleto zaujalo a chtěli jste být součástí, tak já vám nabídnu, že vám dám startovné zdarma pro dva kusy. Tady někoho si můžete vzít sebou, čímž vám tedy vlastně věnuju vstupenky v hodnotě 2000. Stačí mi sem dobít to napsat Everest. Vemte to aplikací Rádia Beat, protože to je nejsnažší cesta. Přesvědčte se, že máte vyplněné kontakty, ať se vám můžu ozvat zpátky. No a pokud to klapne a budete 25., protože 25. se v Koutech stoupá, tak se vám ozvu zpátky a domluvíme se, jak to udělat, abyste tam mohli dorazit a vybrat si trasu a vystoupat, kam jenom budete chtít.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to ať tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

6.48 tady na beatu Creedence dohrávají a hrát bude muzika další, vlastně pořád tematická, i když včera se to jméno objevovalo tady nejenom během ranního vysílání, ale i v průběhu dne, i v průběhu povídání si s beaťáky na beatové pumpě Fixteline mnohokrát. Mám tady pro vás Ozzyho. Než Ozzyho pustím, tak ještě taky řeknu, že by to beaťáci chtělo nějaké dopravní informace, čímž se připomínám, že je stále sbírám, i kdybych to neříkal, tak to platí. A můžete mi je hlásit, já to díky vám zase můžu nahlásit ostatním býťákům. Buď to po telefonu, tam platí číslo 210 32 33 34, nebo si můžete zvolit nějaký z těch psaných kontaktů, anebo můžete používat býtovou aplikaci. Ti, kteří ji ještě nemají, tak by si ji měli stáhnout, protože je to úplně zadarmo a umí to spoustu věcí. Jednou z těch věcí, které to umí, tak je právě nahrávátko dopravního typu. Tam právě stačí namluvit a pokud třeba to vyžaduje k mému pochopení i fotku, tak přidat fotku toho, jak to na silnicích vypadá, a pak už stačí jenom kliknout na čudlík odeslat, nemusíte si pamatovat žádné kontakty. Ona je chytrá, ta aplikace je v chytrém telefonu, tak už potom ví sama, co s tím má dělat.

0: To byl Vláďa Myšík, nakonec aktuální hodiny je 6.57, všimi už se sem chystá, dáme si čerstvé zprávy, to za malou chvilku, to vám můžu slíbit, po nich třeba Accept a Balls to the Wall, to vám taky myslím můžu slíbit, předtím se podíváme společně na dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No, pojďme začít rovnou tady.
2: Pěkný pohled, Sando, prosím tě, ale na Trojce, směr jako na Benešov, když se sjezdá hranice, tak tam stekají trávu, ale nemají to označený, mají zkrátka potom blikací šipku až jako v zatáčce, jo, takže je to vidět opravdu, já nevím, 10 metrů před autem, tak opatrně.
0: Počítejte s tím a projíždějte, prosím, opatrně. Jedete-li na Čejetice od Strakonic, tak se vyhýbáte nehodě osobního auta, které tam narazilo do domu, takže se řeší i poškození tohoto typu. Počítejte s možným zpožděním, s větším zpožděním pak můžete počítat třeba na příjezd do Rašova od Brna. To už jsme si říkali, ale to stále platná informace. Tady došlo k vážné dopravní nehodě. Osobní auto tam po ní skončilo ve sloupu veřejného osvětlení a zasahují tam všechny složky IZS. Taky Dobřanská ulice v Plzni. Je stále platná, je tam nehoda dvou osobních aut, naštěstí bez zranění, zata se soupisem škod a majetku, počítejte i s tímhle místem. Na D1 před Brnem, než minete odbočku na Rosice, tak už jste v podstatě v koloně, tady nám v tuhle chvíli začíná ten špunt, který se tvoří před Brnem, Pražský okruh se už taky začal tradičně plnit, takže pro ty, co jedou po D5, platí, že od Rudné už to nebude úplně Kvapík až k Ořechu a vlastně až někam za Ořech, ke Slivenci, z druhé strany někde od Zbraslavy. To znamená, že už i přes tunely nám stojí zase takový ten tradiční zádrhel, který tam pravidelně míváme. No a z Černého mostu to je taky klasika. Vrchem Novopatskou na Letňany počítejte s jednou kolonou, spodem jižní spojkou na Štěrboholi, potom s druhou. Už tady prostě roste provoz a je to vidět i na dopravních mapách, které se ze žluté barvy začaly měnit na ty červené.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách. Na jihozápadě přeháňky jen výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer má od jihozápadu srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy vítr v nárazech 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. Porazil Daridu a Haraslína. Slávě dominovala i v anketě o nejlepšího kouče, už po páté se jim stal Jindřich Trpišovský. Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
1: Jablonec dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Kopne si díky vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Od 20 hodin nastoupí v úvodním utkání druhého předkola na hřišti chorvatského Varaždínu. Čeští vědci se podíleli na objevu, který může pomoci v boji proti rakovině. Protein NCOR2 umožňuje nádorovým buňkám unikat imunitnímu systému a vytvářet metastázy. Omezení jeho funkce v experimentech obnovilo obrany schopnost a zpomalilo nebo dokonce zastavilo růst metastáz. Hasiči po téměř dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě zůstává monitorovací jednotka, okolí objektu je ale kvůli narušené statice dále zavřené. A nakonec, cyklověže ve Středočeském kraji nově umožňují platbu přes aplikaci PIT Lítačka. Lidé s předplatným v daném pásmu mohou parkovat kolo až 24 hodin zdarma a aplikace ukáže i obsazenost věží. Novinka funguje například v Lysé nad Labem, Kolíně, Berouně nebo Poděbradech. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.
0: Rock.

Except na rádiu Beat, slibovaní jejich Monster Wall, pro někoho třeba vzpomínka na festival Masters of Rock, kde přesně tuhle muziku hrál Udo Dirkschneider, nebo třeba na Metal Fest Opener v červnu, kde přesně tuhle muziku hráli Except v té nové partě, pochopitelně bez Uda. Tahle muzika je za námi, jestli je 13 minut po 7. standardu, až přijde příjemné čtvrteční ráno. Rovnou říkám, že včera se nám to velmi vydařilo, Fix the Line na beatové pumpě, zrovna tady dávám dohromady nějaké obrázky, fotky, videa, vzpomínky a tak dál. A už rovnou můžu zvát na další legraci, která bude příští týden v pátek 31. a bude v Českých Budějovicích. Bude to v Bikers Crown na našem tradičním seriálu, který taky celý ten rok jako červená nit se takhle koncem měsíce vždycky při pátku vine různými regiony beatu, tak aby než vystřelíte někam na víkend, na dovolenou, na chatu, jste se mohli zastavit na kus řeči a taky pro nějaký ten dárek, které sebou vozíme pochopitelně i s mobilním studiem. Tak tento pátek, nebo tedy příští pátek, to bude v Českých Budějovicích, tedy na adrese Krčínova 166. Od 12 do 14 vysíláme, předtím stavíme, potom bouráme, takže máme hromadu času na to, abychom si jako býťáci udělali příjemný pátek v rámci dopoledne i odpoledne, pokecali a zahráli si nějakou muziku. Na webu Rádia Beat k tomu najdete obrázky, odkazy, mapu a všechny potřebné informace. Do notýsku si to zapište a doražte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Trochę Beatles, taky nemůže škodit, ani takhle po ránu. Je 7:20, nejvyšší čas pro Petra Šimáčka.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: České kanoistky Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro. Mužská trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan skončila pátá. Rychlobruslář Metoděj Jílek vybojoval na mistrovství Evropy v jízdě na kolečkových bruslích stříbro na kilometru. Evropský šampionát v italském Cardano Alcampo pokračuje až do víkendu. Kitesurfař Vojtěch Koška obsadil 7. místo v závodě světové série Long Beach Olympic Classic Regatta. Český reprezentant se na trati pro olympijské hry v Los Angeles znovu prosadil mezi světovou špičkou ve třídě Formula Kite. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Zprávy, sport a rock'n'roll na Rádiu B.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Poďme k dopravy, Byťáci. Poďme možná začít ještě touhletou preventivní zprávou. Ona bude totiž platná, i když možná o pár metrů dál.
2: Pěkný pohled, Stando, prosím tě, ale na Trojce, směr jako na Benešov, když se sjezd z dálnice, tak tam sekají trávu, ale nemají to označený, mají zkrátka potom blikací šipku až jako v zatáčce, jo, takže je to vidět opravdu... Já nevím, 10 metrů přitahujte, tak opatrně.
1: Ano, opatrně jezděte. A nejenom tady, v Olomouci v Týnecké ulici počítejte se nehodou nákladního s osobním autem, je tam uzavřen jeden jízdní pruh a probíhá vyšetřování. Další zpráva je z D5-ky. 55. kilometr na Prahu, tam se teď řeší nehoda dvou osobních aut. D55, tam mi hlásíte 22. ve směru na Pajedla Hulín porouchaný nákladák, který je tam odstaven na krajnici, ale je kolem něj dost pohybu, tak s tím počítejte. Jedete-li na Kyjov od Hodonína, jste pravděpodobně na silnici 432. Tady se řeší nehoda dvou osobních aut a probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Na 35. ve směru na Olomouc od Mohelnice. Tady jsme někde na úrovni Křelova, Břuchotína. Počítejte, že se řeší havárie osobního auta do svodidel.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Byťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
5: Hergot, to jsem se...
6: No, vidíš.
7: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách. Na jihozápadě přeháňky jen výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer má od jihozápadu srážek i mraku ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy vítr v nárazech 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Basketbalový trenér Alexandr Sekulič získal angažmá v Barceloně. Bývalý kouč nymburských borců se slavným španělským klubem podepsal dvouletou smlouvu. Ministr zahraničí Macinka jednal s novou ruskou velvyslankyní Ponomariovou a uvedl, že válku na Ukrajině je třeba ukončit. Dále se ohradil i proti bombardování civilních cílů a podpořil snahu najít příměří. V Brně přibyl další poeziomat. Interaktivní zařízení na Kraví hoře po zatočení klikou přehrává básně, hudbu i vyprávění spojené s městem.
9: Příchozí si mohou poslechnout například úryvky z děl básníků Oldřicha Mikuláška, Františka Halase, Ivana Blatného nebo nahrávky nedávno zesnulé historičky Mileny Flodrové. Dramaturgie nabídne i spoustu pro Brňany známých hlasů. Do nahrávání se zapojili osobnosti jako Milan Uhde, který vypráví o Janáčkovi, nebo Miloš Štědroň, který zase recituje z Kácela. Ovšem verš Slunce žblunce tam nečekejte, od neználka tam nenajdete nic. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
8: Irán popřel existenci tajného jaderného komplexu u Natanzu. Je to reakce na varování Donalda Trumpa, že Spojené státy tento údajný komplex zničí. A nakonec nová aktualizace Windows 11 způsobila potíže na notebookcích Dell. Po instalaci červencové záplaty se mohly přehřívat, zpomalovat nebo samovolně se vypínat. Microsoft už vydal opravu. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 16. První koncert. Rok 1996. Čte Honza.
2: Dát dohromady první koncertní repertoár nám trvalo celý jaro. Když jsme měli 7 písniček, což je asi takovej minimální počet pro to někomu předskočit, začali jsme hledat příležitost. Byla schovaná v Praze na Smíchově, kde jednou pařil Zemánek s jeho blízkým kamarádem Tomášem Varteckým, kytaristou z Kurtizán z 25. Avenue. No a po několikátým panáku nás tam Varťák určil před kapelou na jejich červnovém koncertu. Tak snadný to bylo. A oba dva si to naštěstí zapamatovali do druhýho dne. Vystupovat poprvé před Kurtizánama byl poměrně ostrý start. Tu kapelu, teda v její původní sestavě, což byl Viking, Simon a Varťák, můžeme označit za kultovní podobně jako Michaelův strýček, Plexis a podobně. Nejenže vznikly dávno, ale členové těch kapel žili opravdovej rock'n'roll, nebo spíš možná hardcore. A to je pak v té hudbě hodně slyšet. Kurtizány byly prostě vždycky hodně hustý a temný. A stejně takový bylo místo akce Futurum, kam jsme třeba my v té době moc nechodili. Teď je to už dlouho krásný klub, ale tenkrát tam černý nátěr zdí a bídný osvětlení dodávali prostoru ponurou atmosféru. Byla to taková díra. Když se blížilo datum koncertu, začal na nás tlačit pořadatel, ať dodáme jméno naší kapely. Což bylo něco, čímž jsme se do té doby kupodivu nějak moc nezabývali, protože byly na pořadu dne důležitější věci. Na zkouškách padlo několik jmen, jako V-Gang, teda Vinohradský gang, to se drželo docela dlouho, nebo třeba Hopsa Hejsa do Brandejsa, až si někdo vzpomněl na starý Vohnout a ostatní už radši neprotestovali, aby se debata ukončila a mohli jsme se dál věnovat přípravě na naší první veřejnou exhibici. 27.6.1996 bylo ve Futuru hrozně málo lidí. Byla to mrtvá doba a i na takový kapely, jako byli headlineři onoho pro nás památního večera, chodili jen nejoddanější fandové. My to vnímali spíše jako výhodu, protože jsme si to chtěli zkusit nejdřív inkognito a pak až to roztroubit. Nepozvali jsme nikoho, rodičům, prarodičům, dokonce ani nejbližším kámošům jsme o tom neřekli, přestože jich byly stovky. Na místě jsme se na zvukový zkoušce dohodli na tom, kdo kde bude na pódiu, teda že Zemánek si stoupne do prostřed a my s bráchou na křídla, což tak zůstalo už na pořád. A pak jsme čekali na koncert a měli poprvé a naposled trému. Poobcházeli jsme sem a tam, chtělo se nám pořád na záchod, exovali jsme panáky, až přišel náš čas, my vylezli na pódium a spustili to.
3: Takže jsme Vohnout a tohle je náš první koncert.

Naše koncertní premiéra byla vcelku úspěšná, alespoň měřeno pohledem z pódia. Stálo pod ním 7 lidí, kteří se hejbali a tleskali, takže jsme dokonce přidávali, respektive opakovali asi 2 písničky, protože přidávat nebylo co. Po koncertě jsme byli plní emocí a strašně to oslavili, protože zásadní psychologický krok, teda zkusit si zahrát před lidma, jsme měli za sebou. Ono totiž sedět na zkoušce na židli v malý místnosti, mezi písničkama kouřit cigáro a povídat si o tom, co jsme dělali včera večer, je diametrálně odlišný od toho stát na pódiu, kde je úplně jiný a většinou horší zvuk, svítí na tebe světla a koukají lidi. Je tam prostě spousta věcí, který člověk musí hodit za hlavu, což jsme si přesně na tomhle prvním koncertě vyzkoušeli.

0: To byla poslední písnička.
1: My už jinou nemáme.

Pavely Vohnout a taky pohled do jejich dlouhé 30-leté historie v rámci jejich svíček na dortu. Teď je přesně 7.43, dáme si Boba Dylana. Předtím jsme si možná mohli říct, že je dneska čtvrtek, to dobře víte, že je 23. července, to asi taky dobře víte, že svátek má Libor, to leckomu připomínám, aby to dneska neprokaučoval, tuhletu možnost. A krom Libora slaví dneska taky vanilková zmrzlina. Je Mezinárodní den vanilkové zmrzliny. Žádná jiná zmrzlina dneska se nepočítá, jenom ta vanilková. Stejně tak, a to je parádní prasárna, tak je Mezinárodní den čokolády, kterou si ale namáčíte do burákového másla předtím, než ji pozřete. Když byste to chtěli dotáhnout ještě o stupeň dál, tak si to můžete posypat takovým tím, nevím, jaký to má český výraz, no posyp, takový ty cukrový mikrobombony, který se dávají na dorty a na poháry a podobně, tak tahle ta záležitost má dneska svůj mezinárodní den. Pak mají taky svůj svátek všechny babičky a pak mají taky svůj svátek všechny kapky do oka.

Alexa Bat, jejich vůdu dohrává, je 7.50. Ještě jednou krátku tam vmačkneme, podíváme se na dopravu. Pokud máte k dopravě aktuální nějaké poznatky, tak bude super, když dáte vědět sem do studia Beatu. Já bohužel mám taky jeden takový poznatek, který se netýká úplně automobilové dopravy, ale MHD. A není to vůbec pěkná zpráva. Srážka vlaku s člověkem zastavila ráno železniční dopravu ve východní části Prahy. Vlaky končí v Satelicích a Horních Počernicích. Cestující můžou využít metro a náhradní auto. Provoz mezi Vysočany a Horními Počernicemi je omezen a spoje nabírají zpoždění. To říká oficiální zpráva, takhle v kostce počítejte s tím, býťáci.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci. Hlásíte se mi z D5, tady je to kilometr 7 ve směru na Prahu porouchaný nákladák, počítejte s ním. Praha ulice k Barrandovu, tady se teď aktuálně řeší nehoda dvou osobních aut, také z D7 přicházejí zprávy, je to směr na Prahu na kilometru 8 nebo 9, havarovaný osobák, policisté na místě, probíhá vyšetřování. To je další jedno místo ve Strahovském tunelu. Jak jsem pochopil v Praze, tak došlo k nějaké kolizi se zvěří, což samo o sobě je zvláštní zpráva. A tam leží někde na komunikaci, bude se to řešit, počítejte s tím, že Strahovský tunel se bude pravděpodobně asi uzavírat, až k tomuhle tomu dojde. Na 35. vjezdu do obce Hrušová v okrese Ústí nad Orlicí mi hlásíte výjezd vozidel stavby a nějaký problém, který tam nastal zřejmě v rámci nějaké poruchy nebo čeho, jestli to správně chápu. Takže průjezd tady bude velmi omezen, to je jedna ze zpráv, která by vás určitě měla zajímat. Potom mi tady hlásíte, co? To je nehoda na 317 u Bohuněvice a sídliště na Svitavsku. Tady počítejte, že se co si řeší a vyšetřuje. No a co kolony? Ty máme pochopitelně. Na té D7 do Prahy nám to brzdí u letiště, protože tady probíhají nějaké práce, tam omezení. Pražský okruh z jedné strany od Rudné, to jsme ještě na D5 a potom dál na Ořech, z druhé strany od Vesce. Tady už máme tradiční ranní kolonu, stejně tak, jako je ta z Černého mostu, jednak vrchem nahoru na Letňany, ale ono to teda i po té D8 vázne už od Zdib směrem na Prahu. No a druhá, ta potom vede z Černého mostu směrem na Štěrboholi, tady počítejte, že je poměrně husto. Husto je i před Brnem, teď už bych řekl, že spíš než Rosice budu říkat, že u Domašova začíná zpomalování, brždění a poskakování směrem k Brnu a k D2, počítejte i s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější na severovýchodě, hlavně na horách, na jihozápadě jen ojediněle, sporadicky i bouřky. Večer má od jihozápadu srážky mraku ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů. Zítra na severu a severovýchodě ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a lokálně slabý doznívající déšť nebo přehánky, jinak polojasno, během dne přechodně víc mraku. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Šalková postoupila na domácím turnaji Live Sport Prague Open do čtvrtfinále. Kvalifikantka ve druhém kole deklasovala Francouzku do Denovou 2x6-1. Čtvrtfinále si díky včerejším vítězstvím zahrají také Bousková a Valentová. Fotbalista Chorý stále neví, jestli zůstane ve Slavii. Po nedohraném derby se Spartou byl původně vyřazen z kádru, nově prý ale může zůstat. Přesto se spekuluje o jeho odchodu do zahraničí. Počasí v nadcházejícím týdnu zůstane převážně slunečné, místy se ale také objeví přehánky nebo bouřky. Nejvíce srážek meteorologové očekávají dnes, zítra a pak v neděli s pondělím. Teploty většinou 20 až 25. Ve druhé polovině příštího týdne ale na řadě míst překročí 30. Donald Trump by si přál, aby šéf FIFA Infantino se stal příštím generálním tajemníkem OSN. Podle amerického prezidenta zbližuje lidi po celém světě. A nakonec cyklostezky ve Zlínském kraji letos lákají. Třeba sčítač na trase podél Baťova kanálu za první pololetí zaznamenal rekord. Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy říká.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál se Standou.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jedna Pink Floydárna, takhle na beatu, takhle po 8, 10 minut po 8, Standardu Báš přeje příjemné čtvrteční ráno, Liborům všechno nejlepší k svátku, stejně jako babičkám a očním kapkám. Další muzika už se tady na beatu chystá. Dáme si Kings All Day and All of the Night, tu vám můžu slíbit, ale zároveň se pojďme domluvit na tom, že ještě navíc taky někdy, takhle v průběhu možná této hodiny, by na mě mohla přijít chvilka, kdy budu mít chuť pustit Jet Routal do éteru Rádia Vít. A když se tak stane, tak pak vy, pokud chcete být 1. srpna na Jet Routal v Amfiku v Lokti, byste měli chytnout do ruky telefon a zavolat na číslo 210 32 33 34. Protože ten, kdo se mi dovolá během těch hrajících Jet Routal, ode mě na Jet Routal dostane 2 lupeny. Takhle je to jednoduchý. Tak mobily někam poblíž, nemusíte teď hned, teď budu hrát Kings, aby to zase nebylo úplně jednoduchý, ale až přijde správná chvíle, tak to poznáte.

Kings na rádiu Beat, All Day and All of the Night, tak jak jsme si řekli, že budeme hrát, tak jsme taky hráli. Platí, že až se ozvou Jethro Tull, tak je to na vás. Platí jako vždycky, že když mě budete prozvánět, vyhrajete kulový, protože tak se vyhrát nedá. Co vám můžu slíbit krom jiného na dnešní den, tak je taky léto jako živé, aby nám tohle informace nezapadla i dneska po 9. hodině, to znamená, že už za necelou hodinu se ponoříme do světa živáků. No a nějaký ten živák vytáhneme z beatového archivu, tak jakože z něj vybereme to nejlepší, co na něm je, a jaký živák to bude, tak to vám pochopitelně neprozradím. Ale můžete se na ně těšit po 9. Hned v těch prvních sekundách se to celé prozradí a bude naprosto jasno, komu bude věnována ta příští hodina tady na beatu.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. 26-letý reprezentant přichází z Verony, se kterou letos vyhrál italský pohár. Adam Ondra nedávno zveřejnil video z prvovýstupu cesty Big Twin v Dolomitech. Náročná linie obtížnosti 9+ vede asi 45 metrů skalní stěnou v sektoru Laboratorio. Na projekt se vracel několik let. Už zítra v japonském Tokiu začíná mistrovství světa žen ve field lacrosse. Mezi 16 nejlepšími týmy světa je také česká reprezentace. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Zprávy sport

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Po Kašmíru na silnici D1 na 305. kilometru směr Ostrava nahoru, tak počítejte, že tady je havarovaný nákladák, se kterým se tam policisté tak nějak snaží domluvit a vyřešit to, co nejrychleji. Vám to ale v cestě může překážet. 420 u Strachotína na Břeclavsku, tady došlo k havárii nákladního auta, to skončilo mimo komunikaci. Policisté už i tady by měli být na místě. Neprůjezdné je to prý na 45 na příjezdu do Bruntálu. Tady se tvoří kolona a probíhají tam nějaké práce a doporučuje se brát to jinudy, protože to tady zřejmě bude nadéle. Vilznova ulice v Praze, osobní auto srazilo chodce, na místě všechny složky IZS, počítejte s tím, že ta se bude přicpávat. No a taky D1 na 182. kilometru ve směru na Brno, tady je vážná dopravní nehoda dvou osobních aut, která by ale na druhou stranu měla být uklizena mimo jízdní pruhy na ten odstavňák. Na druhou stranu tím, že tam je tolik pohybu a ta doprava je tam tak silná, tak to samozřejmě ještě více zpomaluje. Ten předbrněnský špunt, o kterém tady už mockrát byla řeč, začíná někde na úrovni Rosic před Rosicemi, na úrovni Říčan do Mašova. Odtud se pohybujete v koloně směrem na Brno po dálnici D1. Co dál? Dál Pražský okruh, ten je jako i tradiční, od brněnské dálnice k plzeňské. Stojíte od Vesce přes tu daleko Ořechu, z druhé strany na D5 to začíná před Rudnou a vydrží to taky k Ořechu. No a Černý most, oba směry, jak po spojce na Štěrboholi, tak po Novopatské na Letňany, počítejte, že taky už je velmi přicpán, velmi tmavě červenou barvou svítí v dopravních mapách a bude vám tam ten průjezd trvat taky velmi dlouho. Před Barandovským mostem a dál na Dobřížské se také tvoří kolona, ta začíná někde na úrovni Vrbovky, řekněme, když to vezmu podle map. Tak odtud už pocukáváte potom dál. Počítejte i s tím, majte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Kufry?
5: V autě.
4: Pasy?
5: V autě.
4: Bítě?
5: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
6: A na auto nezapomeňte nalepit kusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
7: Dnes pocitově chladnější, lokálně větrnější den, proměnlivá zpočátku převážně velká oblačnost a postupně na většině území přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech s menší pravděpodobností, vyloučeny nejsou bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i mraků ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy v přehánkách nebo bouřkách i jinde vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalista Antonín Barák přestoupí z Fiorentiny do kyperského Apoelu Nikosie. 31-letý kreativní záložník podepíše smlouvu po absolvování zdravotní prohlídky. Policie prověřuje video zachycující jízdu poslance Filipa Turka. Zjišťuje, zda při cestě mezi Strahovským stadionem a náměstím Kinských v roce 2021 neporušil pravidla silničního provozu. Stát by mohl v roce 2028 uvést na burzu až 40% akcií pražského letiště. Předcházet tomu má plánované vykoupení minoritních akcionářů skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit. Praha dále čelí velkému nárůstu počtu aut a magistrát proto reaguje aktualizací dopravního plánu.
8: Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak také v automatizaci trasy C a bude se opravovat například Vyčínské a nebo Věčné ulici. Honza Navrátil, Praha.
7: A nakonec aplikace na placení účtu v restauracích Kvérko nově účtuje poplatek 3 koruny za každou platbu. Jde o službu, kdy na stole vyfotíte QR kód a přes něj zaplatíte. Číšník k vám už nechodí. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Michael Field na Radio Beat spolu s tým Roger Chapman a tahle ta fantastická spolupráce nazvaná Shadow on the Wall, ta je za námi 8.37, přesný čas, to jenom pro úplnost, abychom se zorientovali, zvlášť pokud máte někde být na čas a třeba případně už jste tam měli být, tak abyste zrychlili, samozřejmě v rámci pravidel. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, chtěl jsem mluvit o tom, jak se ve čtvrtek tváří naše půlnoční anketa a skoro mám pocit, že už je zaparkováno na pozicích, že na ocásku zůstávají Dead Daisies, album Light Them Up, Powerwolf s album Wake Up the Wicked a Honza Křížek s trojkou, to jsme tak nějak tušili už na začátku týdne, to se nám tak jako na začátku týdne zašlo trhat na půl, ale celkem zabrali fandové kapely Judas Priest a odstrčili je s album Invincible Shield dál od Bruce Dickinsona, což je v tomto případě taky nebezpečný soupeř. A jeho deska Mandrake Project je super, ale v tuhle chvíli už ztrácí 100 hlasů právě na Judasy, kteří se dotáhli na Davida Gilmora. Ten je zatím pořád ve vedení, ale náskok, ten má v podstatě jen velmi, velmi minimální s albem Luck and Strange. Zatím to tady vypadá tak, že to bude David Gilmore a Judas Priest příští týden v půlnočních albech, jenom si myslím, že se ještě pánové tady pohádají trošku o to pořadí během hlasování, které trvá až do nedělní půlnoci. Je pravda, že Bruce Dickinson úplně naděje nestrácí, ale to byste teda býťáci museli hodně zabrat, abyste to tady celé přeházeli. Tak s vámi uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Já to budu pozorně sledovat a vy to najdete taky. Je to na www.radiobeat.cz.

0: Sotva začala hrát tahle muzika, začal zvonit i telefon tady na Beatu, což je správně, to se mělo stát. Standa Radio Beat?
1: Dobrý den, dovolil jsem se správně.
0: Dobrý den, no to podle toho, co byste potřeboval.
1: Potřeboval bych lístky.
0: Tak to jste se dovolil správně.
1: Na JetRoutal.
0: No jo, to by dávalo smysl. Hele, JetRoutal hrajou Crosside, Mary v éteru. A ty si který, pověz mi.
1: Já jsem Marek.
0: Marku, odkud?
1: Skladna
0: do Lokte, to se jde poměrně příjemně po té šestce, to seš tam v podstatě bych skoro řekl za chvilku a navíc to tam jako parádně vypadá. JetRoutal budou hrát 1. srpna v Lokti, navíc si to vyžádali, jak říká zákulisní informace, že by chtěli zahrát ještě právě tady na tom místě pod tím rozsvíceným hradem, protože Ian Anderson na to prostředí uchvátilo, chystá obří koncert, má to být rozdělený na dvě půlky s krátkou pauzou mezi tím, aby si muzikanti odfrkli. Takže myslím, že nás tam čeká dost zajímavá podívaná. Byl ses tam už někdy podívat v Lokti?
1: Ještě nebyl.
0: Takže premiéra.
1: Dobře.
0: Čekám, že až se vrátíš, dáš podrobné info o tom, jak se ti to líbilo. Teď mi prosím vydrž na drátě a Lupeny si předáme, jo?
1: Děkuju moc.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Neil Young dohrál na rádiu Beat. Je 8.53, já myslím, že bychom si mohli tak jako gentlemansky říct, že z dnešního rána to bylo po hudební stránce úplně všechno a že by je nejvyšší čas, abychom se překulili do dnešního dopoledne toho čtvrtečního. To nemůže startovat ničím jiným než výletem mezi živáky. Léto jako živé na Beatu stále pokračuje a probíhá. Naše gentlemanská dohoda říká, že každý všední den po deváté saháme mezi živáky, vybíráme jeden z nich a z něj vybíráme pro změnu to nejlepší, tak já si jdu pomalu nachystat muziku. Zatím vám pořád ještě neprozradím koho, ale za malou chvilku už to bude úplně jasný.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Předtím stihneme zprávy s Petrem Šimáčkem a taky dopravní informace. Platí stále to, co jsme si už řekli. V ulici k Barandovu se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Nevím úplně, v kterém směru, ale ono je to ve finále jedno, protože to překáží logicky v obou směrech. Jak ti, kteří jedou v tom směru, tak i ti, kteří koukají naproti, zpomalují ten průjezd. Vy s tím, býťáci, počítejte. Jedete-li na obec Kobyly, tak ve směru od Liberce počítejte, že se budete vyhýbat nehodě osobního auta. Na místě zasahují všechny složky IZS, takže to vyhýbání také může trvat o něco déle. D5 na 128. kilometru z Prahy pryč porouchaný nákladák v Karlových Varech, tak je to ulice Stará Kysybelská, tam se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a v Praze Lehárova i tady je nehoda dvou osobáků.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější na severovýchodě, hlavně na horách, na jihozápadě jen ojediněle, sporadicky i bouřky. Večer má od jihozápadu srážek i mraků ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů. Zítra na severu a severovýchodě ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a lokálně slabý doznívající déšť nebo přehánky, jinak polojasno, během dne přechodně víc mraků. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Philipsen vyhrál 17. díl Tour de France a připsal si první letošní etapové vítězství. Lídr Pogačar dojel v hlavním poli a dál vede průběžné pořadí. V pelotonu dorazili i Vacek, Bittner a Otruba. Premiér Babiš kritizoval veto prezidenta Pavla k novele zákonů o veřejných rozpočtech.
3: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice a minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
2: Řím nabídne lidem úkryt před letními vedry v klimatizovaných kinech a knihovnách. Ode dneška do 4. srpna budou mít vstup zdarma. A nakonec olomoučtí vědci vyvinuli model umělé inteligence, který dokáže z rozmazaných snímků získat ostřejší detaily nad běžné limity optických přístrojů. Při testech například na snímcích galaxie Andromeda rozlišili hvězdy, které na původních záběrech splývaly v jediný objekt. To byly zprávy.

0: Karinke do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Jdeme na to. Přesně tak, jdeme na to, další živák je připraven, koncert, ke kterému vlastně můžeme mít 3 data, protože víme, že natočen a odehrán byl 22. září roku 1992, vydán, abyste si ho mohli doma pustit, byl 12. dubna roku 1993 a mezi tím v listopadu 11. ho také odvysílala doplněný o dokument hodinový televize MTV, která v tom měla celý prsty, protože tenhle ten koncert je vlastně částečně součást takového toho seriálu MTV Unplugged. Pokud jsem vám stále ještě nenapověděl, o koho že se jedná, tak vám řeknu k tomu, že celý tenhle ten koncert se odehrál ve studiích Warner Hollywood v Los Angeles a bylo to těsně před tím, než kapela vyrazila na svoje turné, kde chtěla propagovat zásadní nahrávky jako Human Touch nebo Lucky Town. Teď už je to podle mě jasný, že Beatu dneska dopoledne vládne boss.

jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

Léto jako živé na rádiu Beat.

Leckdo by se mohl zaposlouchat do tohohle živáku Bruce Springsteena a říct si, Hergo, co to tam na tom beatu mlili o nějakým unplugged, když tohle vlastně vůbec unplugged není. A měl by pravdu, protože byl to boss a je to šéf a je to jeden z těch, kdo si dovolil překročit nepřekročitelné a v rámci té legendární série MTV Unplugged, tak přerušit ten formát toho unplugged. Vlastně unplugged nezapojenou skladbou byla pouze ta jedna jediná první, kterou jsme si hráli, kterou začínali ten koncert a kterou začíná i to CDčko Dívko Vinyl nazvaný In Concert od Bruce Springsteena, to byla Red Headed Woman. Totiž Bruce Springsteen v rámci zkoušek tenkrát nebyl prý úplně nadšený z toho, jak mu ta kapela hraje akusticky, a tak se rozhodl, že sice přijme tuhletu nabídku televize MTV a udělá si to po svém, takže další sklady už byly potom připojeny a tak se to taky často psalo. Někdy to najdete totiž pod popiskem MTV Plucked, nebo najdete tuhletu desku v katalogu jako Unplugged, ale místo prvních dvou písmen jsou tam napsané křížky. Zkrátka, byl to Bruce Springsteen, tak to chtěl a tak to taky bylo. U Red Headed Woman

0: Radio Beat. Dobrý večer, máte vybráno?
1: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
0: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
2: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Ruková.

Karinke do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na rádiu Beat.

každý den jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

Bruce Springsteen v tomto případě nebál bych se říkat, že až v takovém dylanovském duchu Thunder Road je ta věc, která dohrála jako součást alba živého zvaného In Concert nebo MTV Plucked, toho, které vycházelo v roce 1993. Právě tato věc, Thunder Road, tak ta ještě krom jiného byla dalším úspěšným zářazem toho konkrétního živáku, když pominu to, že za něj dostal Bruce Springsteen zlato za prodej ve Spojených státech, tak právě Thunder Road byla nominována na cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon. Tak by se to asi dalo přeložit, celý oficiální ten název Grammy Award for Best Male Rock Vocal Performance, to bylo právě hned po vydání. Mimochodem v albovém žebříčku to v tom roce ještě 97, tedy 4 roky poté, figurovalo a končilo to na nějaké 189. šprušli v tom dvoustovkovém žebříku Billboardu. Tedy nadmíru úspěšné album, nadmíru úspěšný živák, na který nám zbývá ještě nějaký čas tady na beatu. Pojďme v něm pokračovat.

0: jsme nakonec zavařili přehrávač tady s Brucem Springsteenem a ten začal skákat. Ono to skvěle vyšlo tak, že do konce téhle skladby nám zbývá necelá minuta. Living Proof měla být poslední v tom dnešním živáku z léta jako živého tady na beatu. A tak si můžeme říct, že Brucovi to nahradím ve zbytku dne, ale že v tuhle chvíli pro dnešek ten dnešní díl a kapitola léta jako živého tady na beatu může být klidně uzavřena, abychom si slíbili taky i další muziku a další muzikanty. Maiden, Luboše Pospíšila, Survivor, ty už jsem si ve studiových verzích připravil tady do přehrávače číslo B, abychom se na ně mohli podívat po 10. hodině po zprávách s Petrem Šimáčkem.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a protože postupy jsou jasné a pravidelné, Šimi přijde ke slovu za malou chvilku, já vám můžu říct, že se vyšetřuje na 55 u Majetína na Olomoucku, tady počítejte se zdržením, je tam nějaký porouchaný, havarovaný či odstavený nákladák. Jedete-li z České Lípy směrem na obec Luka, tak pozor, někdo tam poskládal nebo postrácel takové ty betonové květináče. Ty jsou převážně na krajnici, ale vyčuhují do jízdního pruhu, takže vás to může nemile překvapit. D0 na 16. kilometru ve směru Modletice Ruzině počítejte s odstaveným osobákem, ale je v levém jízdním pruhu. Na místě jsou policisté, kteří to osvětlují a bude se řešit, jak ho rychle dostat mimo ty jízdní pruhy. To je další jedna zpráva, která přišla. No a na 13. u Jabloného v Podještědí na Liberecku, tak počítejte, že je hlášen větší pohyb zvěře na vozovce a bohužel už tady došlo taky k nějakým kolizím. Buďte tam velmi opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější na severovýchodě, hlavně na horách, na jihozápadě jen ojediněle, sporadicky i bouřky. Večer má od jihozápadu srážek i mraků ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů. Zítra na severu a severovýchodě ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a lokálně slabý doznívající déšť nebo přehánky, jinak polojasno, během dne přechodně víc mraků. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. Porazil Daridu a Haraslína. Slávě dominovala i anketě o nejlepšího kouče. Už po páté se jim stal Jindřich Trpišovský. Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
1: Jablonec dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy, kopne si díky vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Od 20 hodin nastoupí v úvodním utkání druhého předkola na hřišti chorvatského Varaždínu. Premiér Babiš mluví o jednorázovém příspěvku pro důchodce, prý by mohl napravit některé historické nespravedlnosti. Konkrétní podobu ani výši ale neupřesnil. Ministerstvo práce zatím žádný návrh nepřipravuje. Evropské unii se kvůli napjaté situaci na trhu zřejmě nepodaří splnit cíl mít před zimou naplněné zásobníky plynu z 80%. A nakonec Samsung představil 3 nové skládací telefony a 2 chytré hodinky. Nejžhavější novinkou je mobil Galaxy Z Fold 8 s jinými proporcemi displeje. V zavřeném stavu je širší a nižší, po otevření nabízí obrazovku s poměrem 4:3, která se podobá malému tabletu. Recenze jsou pozitivní. To byl přehled zpráv.
0: Classic Rock.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Survivor na Rádiu Beat a jejich Burning Heart, to je ta, která dohrála. Přesně ve čtvrt na 11, pěkné dopoledne, čtvrteční, z Beatu přeje Standaru váš Liborům, všechno nejlepší k svátku. Možná by stálo za to dodat, že taky všechno nejlepší všem vanilkovým zmrzlinám, protože ty mají dneska svůj svátek, tak je vlastně jenom jedna, tak vanilkové zmrzlině přeju všechno nejlepší. Všechno nejlepší je čokoládám namočeným v burákovém másle, to považuji za super prasárnu, to se myslím musí vyzkoušet. A můžete si to posypat i takovým tím sypáním, drobením na dorty, protože i tadyhle ten sprinkle, jak se tomu říká anglicky, tak má dneska svůj speciální svátek. Veselé babičky mají dneska svůj svátek, kapky do oka můžete oslavovat. Pokud je tohle po vašem gustu, tak se tomu samozřejmě nedá bránit. A celé se to váže ke 23. červenci. Je mezinárodní egyptský den, bychom si taky měli říct. No a svůj svátek, jestli se to takhle vůbec dá říct, ale tak nějak by se to volně přeložit dalo z té angličtiny, kde to vzniklo, kde jinde, tak je taky Mezinárodní den žen, které jsou zároveň ale závislé na alkoholu nebo drogách. Tak nevím, jak tohle se oslavuje, nebudu se v tom nijak nimrat, ale mám-li být úplný, tak k tomu dnešnímu dni musím zmínit i tyhle ty vypsané mezinárodní dny. Mám tu pro vás další muziku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to. Hele, čti.
1: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B. Menšinové sporty na Rádiu B.
3: České kanoistky Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro. Mužská trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan skončila pátá. Rychlobruslář Metoděj Jílek vybojoval na mistrovství Evropy v jízdě na kolečkových bruslích stříbro na kilometru. Evropský šampionát v italském Cardano Alcampo pokračuje až do víkendu. Kitesurfař Vojtěch Koška obsadil 7. místo v závodě světové série Long Beach Olympic Classic Regatta. Český reprezentant se na trati pro olympijské hry v Los Angeles znovu prosadil mezi světovou špičkou ve třídě Formula Kite. Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. 26-letý reprezentant přichází z Verony, se kterou letos vyhrál italský pohár. Adam Ondra nedávno zveřejnil video z prvovýstupu cesty Big Twin v Dolomitech. Náročná linie obtížnosti 9+ vede asi 45 metrů skalní stěnou v sektoru Laboratorio. Na projekt se vracel několik let. Už zítra v japonském Tokiu začíná mistrovství světa žen ve field lacrosse. Mezi 16 nejlepšími týmy světa je také česká reprezentace. Poslouchali jste další magazín Rádia B.
0: Rádio B.

Dvě princezny kapely Spin Doctor se tady v zákulisí Rádia Beat staly takovou rozbuškou. V podstatě bych už se nebál říkat tomu tady spolu, co se odehrává na chodbě a v nejbližší kanceláři, protože se tady probudila diskuze na téma zipák Rádia Beat. Že jich je v historii Beatu víc než dva, tak to se shodneme úplně všichni. Ale nejsme schopní se tady teďko takhle z patra z hlavy shodnout na to, kolik vlastně těch zipáků Rádia Beat máme. Už za sebou napříč těmi lety, kolik ročníků už a kolik designů bylo vyprodukováno, protože tady někteří z našeho kolektivu začali vytvářet další designy a někteří ostatní jim říkají, že to už dávno bylo. Tak sválně uděláme býťáci takový test, uděláme kontrolu toho, jak jste na tom vy s tím sběratelstvím, pokud se totiž mezi váma najde někdo, kdo by třeba měl všechny ty zipáky a já sázím poslední drobný na to, že jich dohromady musí být asi 13, tak zkuste vyfotit a pošlete je sem k nám do Beatu na adresu studio@radiobeat.cz. Myslím, že rozčísnete tenhle ten spor. Někteří dokonce díky tomu vyhrají a někteří prohrajou sázku.

Depozitář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: What's Your Name je za námi. Diskuze na téma, jak vypadalo všechny ty edice rádiového Zipo zapalovače. Ta tady na chodbě stále funguje. No a před malou chvilkou se mi tady v systémech našich počítačových objevila zpráva od Petra Šimáčka, nadepsaná zprávy v 11. A v zápětí zase zmizela. Tak musím říct, že dneska ten náš blázinec teda opravdu funguje na všech úrovních. Jsem zvědav, co to znamenalo, co to způsobí za malou chvilku, až bude 11 a Petr Šimáček bude očekáván tady ve studiu. Nechme se překvapit. Abyste překvapeni ale nebyli, alespoň na silnicích, o to se postaráme společně.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Mám tu pro vás nějaké ty dopravní postřehy. Stanvaldu z Krkonošské ulice, tam je čerstvá nehoda dvouosobních aut, s tím počítejte. Další jedno místo, které hlásíte, je v České Lípě Děčínská ulice. Tady probíhá vyšetřování kolize autobusu s osobním autem. No a pasažeři autobusu jsou venku, takže tam spousta lidí. Projíždějte prosím velmi, velmi opatrně. Hradec Králové, ulice v Kopečku, i tady ťukanec dvou osobáků. V Pražské divadelní ulici je hlášená kolize nákladního s osobním autem a asistence policistů, kteří vyšetřují. A ještě jsem tu někde měl jednu, to bylo tady dle z D8, ano, 23. kilometr z Prahy pryč, odstavený porouchaný nákladák, počítejte, že by to chtělo tam kolem něj projíždět opatrněji. Podle všeho by měl být osvětlen modrými světly, policisté už jsou na místě, takže to alespoň snad z dálky uvidíte, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější na severovýchodě, hlavně na horách, na jihozápadě jen ojediněle, sporadicky i bouřky. Večer má od jihozápadu srážek i mraků ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů. Zítra na severu a severovýchodě ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a lokálně slabý doznívající déšť nebo přeháňky, jinak polojasno, během dne přechodně víc mraků. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Airbus dnes vyslal nový ultradálkový letoun na 350 tisíc ULR na přímý zkušební let z Francie do Austrálie. Téměř 18-hodinový let bez cestujících má ověřit jeho schopnosti pro nejdelší komerční linky. Qantas ho chtějí nasadit na přímé 22-hodinové lety mezi Sydney a Londýnem. Ministr spravedlnosti Tejc chce posílat do vězení 13-leté místo 15-letých. Bylo by to u nejzávažnějších násilných trestných činů. Děti v tomto věku prý už chápou závažnost vražd. A nakonec cyklostezky ve Zlínském kraji letos lákají. Třeba sčítač na trase podél Baťova kanálu za první pololetí zaznamenal rekord. Petr Michálek z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy říká.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích. Přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Timberwolf na rádiu Beat, jejich Tighten Up Your Wig, tak se jmenuje tahle věc. Je za námi, je 11:15, tahle ta muzika právě teď dohrála. Já vám můžu slíbit muziku další, třeba na příští minuty Vláďu Myšíka a kapelu Rolling Stones, ty si pustíme. Zároveň si myslím, že už taky můžu tak trošku předvídat, co se tady na beatu bude dít po 12. Abyste věděli, na co se připravit. Bluzová 12. ta přijde. Spolu s ní přijde taky Jirka Rogl, který přebere kormidlo a tadyhle naší studiovou Máňu, aby se mohl pustit do odpoledního vysílání. A tam právě ta bluesová 12 patří stejně, jako tam ve 14 hodin patří tupláky a stejně, jako tam třeba i dneska možná patří možnost vyhrát lupeny na Jethro Tull do lokte. Už jsme se tady o nich ráno bavili. No a když budete pozorně poslouchat vysílání beatu, může se vám stát, a je to v podstatě, řekl bych, s pravděpodobností, která se limitně blíží nekonečnu, že chytnete ten správný moment, kdy se dozvíte, jak to udělat, abyste mohli urvat další dva lístky do lokte na 1. srpna na Jethro Tull, protože tenhle ten koncert bude rozhodně stát za to. Tak nejenom teď, ale i v odpolední doporučuji velmi pozorně poslouchat.

0: Ademišík a jeho nádraží. To je právě teď za námi 11.25, přesný čas, tady na beatu říká tolik. Dáme si Queeny, Led Zeppelin, to všechno za malou chvilku, ale přihodíme taky rychlou informaci z Ostravy z Plzeňské ulice. Tady došlo k nehodě dvou osobních aut, zdá se bohužel velmi vážné. Na místě jsou všechny složky IZS, tudy tedy raději v tuto chvíli neprojíždějte. A pokud musíte, tak počítejte, že vás to asi zpomalí. A ono to velmi podobně vypadá taky na 380 u Mutěnic na Hodonínsku. Tady skončilo osobní auto mimo komunikaci po nehodě. Na místě zasahují všechny složky IZS a do třetí nohy. Všechny složky IZS mají naplno taky na silnici 68 u Hrádku v okrese Frýdek Místek. Tady totiž řeší nehodu nákladního a osobního auta. Jezděte opatrně, všem šťastnou cestu. A kdyby něco, býťáci, klidně dejte vědět. Číslo, které sem vede, je 210-32-33-34.
1: Symbolik Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není.
4: A víš co? Předtím to bylo lepší.
5: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Nostalgia. Tak pojmenoval Olda Říha 10. studiovku svého Katapultu. Vydáno v dubnu 2023, tedy v roce, kdy Olda oslavil 75. narozeniny a 60 let na rockové scéně. S novou deskou se zrodil i nový Katapult. Na basu Karel Bigman Kordl, známý z kapely Moped, a na bicí Vašek Zima, dlouholetý motor Blue Effectu. Toho ale loni vystřídal dlouholetý bicman skupiny Pumpa Roman Kreidl. Jedna z recenzí označila tohle album za začátek nové éry Katapultu. Sám Olda Říha bere desku Nostalgia jako svou osobní audio autobiografii. Dejte jí šanci. Dnes hodinu před půlnocí.
7: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to heaven.
1: Stairway to Heaven je na beatu za námi. Včera jsme si užili parádní odpoledne na beatové pumpě Fix T-Line. Já slibuju a přísahám, že dám dohromady všechny ty fotky a videa, která mám, anebo případně která mi sem dopošlete, ať už mailem na studio@radiobeat.cz nebo nějakou jinou cestou, a postupně je vyvěsím na beatový web, abychom si my, co jsme tam byli, mohli zazpomínat, a vy, co jste tam nebyli, tak se drbat na hlavě a příští beatovou pumpu už neminout. Ale zároveň vám přihodím ještě jednu pozvánku, která se vine celým rokem tady na beatu, a to je akce, kterou po americku můžete nazývat Born to Ride, Born to Beat, a nebo to můžete nazývat po česku Uvidíme se u Bikers Crown v Českých Budějovicích. V tom je v podstatě schováno skoro všechno. Chybí tam už akorát dodat datum, a to je pátek 31. července, a případně prošťourali ještě adresu, i když věřím, že by ji dokázali najít sami. Krtínova 166. Tam totiž je v Českých Budějovicích Bikers Crown. Tam se příští týden v pátek 31. potkáme. Tam spustíme mobilní studio od 12 do 14 hodin. Uděláme si příjemné odpoledne. Odtud zároveň si třeba vybereme něco pěkného na sebe, pod sebe nebo pro sebe. No a zároveň si tam zahrajeme nějakou tu muziku, kterou si vy vyberete. Tak to berte jako takovou pozvánku, nenechte se zmást tím, jak to může na první pohled působit, že to je ryze motorkářská záležitost, to ani náhodou. Ta akce je otevřená úplně všem, i ten sortiment Bikers Crown je otevřen úplně všem, takže ať už tam budete na motorce, autem, na kolobrndě, pěšky, nebo třeba na trakaři, nebo na živém velbloudu, to je úplně jedno, všichni budete vítáni. Na webu Rádia Beat k tomu máte i mapu, takže se uvidíme.

0: Bob Seger na rádiu Beat. All Time Rock'n'Roll je za námi a dnešní Old Time dopoledne taky. Za malou chvilku přijde oběd. Pokud máte co jíst, tak vám už dopředu přeju všechno dobré a hlavně dobrou chuť a slíbím vám toho zmiňovaného Jirku Rogla, který pravda úplně dneska se mnou neprohodil teplé slovo, ale prohodil se mnou aspoň tady pohled, když proběh studiem. Něco tady odhodil a odběhl směrem ke kuchynce. Za malou chvilku se ujme vysílání a má toho před sebou chlapec docela dost, co musí odehrát. Začíná bluesovou 12. Tou, kterou mi udělal obrovskou radost tahle ta kapela a speciálně tahle ta píseň mě neuvěřitelně baví. Teď tak bojuju sám se sebou, jestli vám dopředu vykecám, co to ten Jirka v té bluesovce bude hrát, anebo jestli to nechám jako překvápko. Nechám to jako překvápko, ať se máte na co těšit.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Kde se naopak chceme překvapením vyhnout, tak to jsou dopravní informace. Vy se mi ozýváte z Kožlí, příjezd od Písku zacpán nehodou dvou osobních aut. Říkali jsme si obec Líně, příjezd od Plzně, to jsme tady na silnici 26, tak tam je nehoda dvou osobních aut, silný provoz a zdá se, že i zranění na místo spěchají složky IZS na D7, kilometr 2, takže samotný začátek, nebo spíš konec, když se na to podíváme, protože to je směr na Prahu, tak tam počítejte s nehodou nákladního s osobním autem. V Praze se stejná nehoda stala taky na Poděbradské, vyšetřuje se to kolize nákladního s osobním autem a opatrní buďte také ve Strakonicích v Mírové ulici. Tam je nehoda dvou osobních.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. Porazil Daridu a Harasína. Slávie dominovala i v anketě o nejlepší kouče. Už po páté se jim stal Jindřich Trpišovský. Basketbalový trenér Alexander Sekulič získal angažmá v Barceloně. Bývalý kouč nymburských borců se slavným španělským klubem podepsal dvouletou smlouvu. Donald Trump pohrozil Iránu odvetnými údery za každý útok na loď v Hormuzském průlivu. Spojené státy prý vždy zničí most nebo elektrárnu. Irán reagoval, že podobně zaútočí na americkou infrastrukturu v regionu. Policie prověřuje video, které zachycuje jízdu Filipa Turka. Zjišťuje, zda při cestě mezi Strahovským stadionem a náměstím Kinských v roce 2021 neporušil pravidla silničního provozu. Hasiči po skoro dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě zůstává monitorovací jednotka, okolí objektu je ale kvůli narušené statice dál zavřené. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se už ale bude postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. I pondělek v příštím týdnu bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou. Ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů Celsia. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je bluesová dvanáctka.
0: Rádio B. Bluesová dvanáctka.

0: Ladislav Gahn jsem nechal doznít až do poslední noty po bluesové 12. na beatu. 11 minut po 12. už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Připomenu, že je tedy čtvrtek 23. července roku 2026 a svátek má Libor. A než si pustíme další muziku, mám tu jednu rychlou dopravní.
1: Ahoj, ahoj, tady Láďa z Plzně. Prosím tě, čerstvá bouračka na Sulkově na výjezdu na Prahu, na dálnici.
0: Ano.
1: Jo, takže ať to někdo, kdo teďka pojede, tak ať jede radši někudy jinudy. Přes Vejprnice, třeba z Vodomažlic, nebo to prostě v oběd Sulkov teďka, no.
0: Dobře.
1: Měr na Plzeň, jo. Tak ahoj.
0: Děkujem, ahoj. Tak a teď tu mám Beatles, kterých není nikdy dost, předtím to budou AC/DC pro naší kachnu do Rumunska, no a začneme pěkně u nás a mám tu ten náš Olympik a jeho Strom.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No Airman, tahle nádhera patří bezesporu k nejvýznamnějším skladbám Beatles a pochází z alba Rubber Soul, toho z roku 1965. Zajímavé je, že jde o jednu z vůbec prvních písní Beatles, která není o lásce. Ano, John Lennon v ní popisuje člověka, který tápe životem, neví kam směřuje a ztrácí sám sebe. On sám později přiznal, že píseň vlastně napsal sám o sobě. Jednou ráno se několik hodin marně snažil složit novou píseň a když už to vzdal a lehl se na postel, najednou ho napadla slova Nowhere Man a během chvíle měl hotovou celou píseň. Říkal, že v té době měl zkrátka takový pocit, že nikam nesměřuje a tak vznikla právě tahle skladba. My si dáme Aerosmith, Crazy a o té si povíme zase někdy příště. Come here, baby.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Nový elektromobil Škoda Peak dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peak nově podporuje standard QI2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škodovka myslela na dnešní mobily s velkým výstupkem na foťák i na chlazení telefonů. Řešení umožňuje i nabíjení dalšího příslušenství, například sluchátek.
0: Vítoskop.
1: Řada uživatelů počítačů Dell na celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft už vydal opravu, která tuto chybu napravuje.
0: Vítoskop.
1: Společnost Apple jede na vlně zdražování. Potom, co firma ohlásila, že zvýší cenu některých kusů hardwaru, přichází čas na zdražení služeb. Dotýká se to také uživatelů v Česku. Apple Music naposledy zdražoval cenu v roce 2022 a teď po 4 letech přichází s dalším zvýšením cen. Firma to ospravedlňuje zvýšenými licenčními poplatky. To byl Vítoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.

Barnáme jsme se tady i na Beatu včera celý den průběžně připomínali roční výročí jeho odchodu a také jsme sledovali, jak tak činí v jeho rodném Birminghamu a podle prvních informací se dá říct, že první oficiální Aussie Day v Birminghamu dopadl nad očekávání skvěle. Město se na jeden den doslova proměnilo v jednu velkou poctu svému nejslavnějšímu rodákovi. Aussie the Bull, slavný 10-metrový mechanický bík na nádraží Birmingham New Street, dostal takové ty Aussieho typické kulaté brýle. Fanoušci se s ním mohli zdarma vyfotit a odnášeli si polaroidové fotografie. Po celém centru města hrála dechová kapela Boston Brass, která během dne vystoupila na několika místech, včetně nádraží, muzea a u slavné Black Sabbath Bench. Připojil se také City of Birmingham Symphony Orchestra, který zahrál speciální koncert před obchodním domem Selfridges. Fanoušci putovali po takzvané Black Sabbath Trail, navštěvovali lavičku Black Sabbath, most Black Sabbath Bridge, mural se členy kapely, výstavu Ozzy Osbourne Working Class Hero v Birmingham Muzeu a Art Gallery i další místa spojená s Ozzym. V tom Selfridges se prodávalo limitované tričko připomínající Ozzyho poslední koncert Back to Beginning a na zadní straně je vypsáno všech 52 koncertů, které Ozzy během kariéry odehrál v Birminghamu. Ve městě vznikla řada pietních míst, lidé nosili květiny, zapalovali svíčky a zapisovali ty své vzpomínky tam do té pamětní knihy. No a ta atmosféra byla spíš, a to jsem tak čekal, i oslavou toho Ozzyho života, než nějakou smutnou vzpomínkou, když sama Sharon Osbourne při příležitosti prvního výročí z jeho úmrtí vyzvala fanoušky po celém světě, aby si ho připomněli jednoduše. Pusťte si jeho hudbu pořádně nahlas a pořádně si zapaste.

0: Kompozitář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
1: Hey. Ano, to byla doprava, to byla pozvánka na dnešní depozitář pop muzea, no a protože, nebo ačkoliv normálně je den pro vaše pozvánky především ten zítřejší, tedy pátek, a pak něco čteme a pouštíme třeba i v sobotu, když jsou to víkendové pozvánky, tak tady mám jednu, která je na dnešek, na dnešní koncert, takže čistý zítra už by bylo s křížkem po pohřbu, a tahle dokonce nejen, že ji přečtu, ale tu Býťák namluvil sám šikovně do té naší býťácké mobilní apky, tak já ji samozřejmě pustím, pak si dáme nějakou muziku, Jet Routal třeba, a pak se koukneme na tu dopravu, kterou už jsem zmínil.
2: Čau býťáci, tady Petr z kapely Piky. Rádi bychom vás pozvali na náš dnešní koncert do Hoax Pubu na Smíchovský náplavce. Hrajeme o 8 večer. Doražte, budem se těšit.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na D1 mezi 199. a 196. kilometrem ve směru k nám na Prahu počítejte se zdržením, tvoří se tam nemalé kolony vozidel. Na druhém kilometru dálnice D7 zase směrem do Prahy se srazil osobák a nákladní auto, na místo míří policie, takže projíždějte jak jinak než se zvýšenou opatrností. Vážnější nehoda bohužel komplikuje provoz na silnici 68 u Hrádku na Frýdec Místecku. Po střetu nákladního a osobního vozu je tam silnice uzavřená a doprava je vedena po objízdné trase a na místě zasahují všechny složky IZS. No a pozor také, to mám zprávu z apky tady, v Doudlebech nad Orlicí na Rychnovsku v ulici Dukelská se srazil kamion s osobákem a ten jeden jízdní pruh je tam tak neprůjezdný. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty naměříme od 18 do 25 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
2: Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohádů. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
3: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
2: Za první pololetí vybral stát na mýtném přes 10 miliard korun, meziročně o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13% a mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9%. Jaká je kvalita vody na koupání, to pro nás zjistil Honza Navrátil.
4: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džban zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by to tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Classic rock.

vysílání, že když uslyšíte JetRotel, volejte, dostanete volné vstupenky. Tak ne, že bych tu ty volné vstupenky neměl na 1. srpna do Lokte, je to sobota, ale tohle ne, že bych to úplně nevěděl, ale zkrátka já si tu soutěž vymyslím teď odpoledne nějak trošku jinak, tak buďte obezřetní, ale ještě několik těch volňásků tu na dnešek i zítřek mám, já i Standa, takže můžete pěkně ve dvou vyrazit za týden v sobotu do Lokte, ale teď si dáme tu již avízovanou Metaliku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ivanhoe, to je nejslavnější historický román skotského spisovatele Waltera Scotta z roku 1819. Děj se odehrává v Anglii na konci 12. století, kde tedy probíhá mocenský boj mezi králem Richardem Lví srdce a jeho intrikánským bratrem Johnem a zároveň vypráví o soužití původních Sasů s normandskou šlechtou. Já pamatuju, jak jsme jako děti hltali televizní seriál stejnojmený, no a jako děti si píseň Ivanhoe zaspívali také s Vildou Čokem na té slavné první desce Stromboli, oba synové Michala Pavlíčka. Myslím, že je to velice povedená píseň, no a my si za chvíli dáme další neméně vyvedené kousky. Mám tu připravené třeba Moody Blues nebo Sex Pistols, ale dáme si až za malou chvilinku.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

Svůj poetický Big Beat, zakořeněný v kyselým dešti skrápěné kamenité půdě Valašských hor, hraje kapela s upřímným potěšením a radostí. No schválně, býťáci, o jaké kapele by to mohlo být? No tak tahle partička se zrodila v 80. letech v tehdejším Gottwaldově a ještě i já osobně ji pamatuju především z různých takových těch přehlídek, co by Symphony Krumpál. Zpívala tam taková šikovná holčina, Jitka Woodhamsová se jmenovala, no a pak přišel rok 89, z Gottwaldova se stal opět Zlín a ze Symfony Krumpálu jen Rumpál. Novým zpěvákem se stal Pavel Kačes Husár a kapelní alba Umbajkví a Zadarmo ne z poloviny 90. a pak také Savana z roku 1999 nabídla několik silných písní textařky leckdy vyšperkovaných Gábinou Osvaldovou, Lou Fanánkem Hagenem nebo Liborem Pločkem. My si teď od Rumpálu dáme skladbu Rande se smrtí.

tu samozřejmě i dnes pečlivě pročítám všechny ty vaše maily, vzkazy, zprávy. Když vím, tak odpovím, nebojte se, snažím se. A teď tu mám jednu takovou hezkou zprávu. SMS-ka je to, došla na číslo 720 001 222, tak já vám ji přečtu. Dobrý den, chtěla jsem vám všem moc poděkovat, jak božsky hrajete. Dnes obzvlášť, možná to jen dnes víc vnímám. Dnes mám narozeniny. Je mi 50 a mám pocit, že slyším vše, co mě provázelo dospíváním, a tak mě ta muzika pěkně hladí a připomíná vše krásné. Tak vám moc děkuji, že jste. Olina Skladna, tak Olinko, my ti moc děkujeme za tuhle zprávu, moc nás to tady všechny těší, no o to víc ti všichni upřímně přejeme všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám, pěkně to s námi s rádiem být oslav, a tady ti posílám taky nějakou muziku.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D11 mezi 53. a 56. kilometrem ve směru na Hradec Králové se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolony. Počítejte zde se zdržením a obrňte se trpělivostí. Hustý provoz pomaluje také D1 mezi 137. a 140. kilometrem ve směru na Ostravu. I tady se před omezením řadí kolona vozidel. Další komplikace čeká řidiče na 195. kilometru taktéž D1, a to směrem na Ostravu. Srazily se tam dva osobáky a ty částečně blokují vozovku. Místem tedy projíždějte taktéž se zvýšenou opatrností. A ještě tady koukám, pozor také v Kopřivnici na Novojičínsku. Na silnici 58 skončilo osobní auto po nehodě v plotě. Na místo míří policejní hlídka. To je aktuální dopravní servis na Bítu. Jezděte v klidu, s rozumem a hlavně bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
3: Jablonec se do poháru dostal kvůli vyloučení Karviné, která figuruje v korupční kauze. Severočeši tak vstoupí do druhého předkola konferenční ligy na stadionu chorvatského Varaždínu. Zápas na hřišti třetího týmu chorvatské ligy začne ve 20 hodin. Odveta v Jablonci se hraje za týden.
1: Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze základních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo strategii, která by měla posílit péči o seniory. Za kočkama teď vyrazíme s Lubošem.
4: Kočičí kavárna není nic nového, kde si sednete a při konzumaci vás doprovázejí místní kočky. Už jsou například v Písku, Praze, Liberci a nyní se chystá nová také v Mladé Boleslavi. Záměr podnikatelky původem z Neratovic padl na poloopuštěné staroměstské náměstí Mladé Boleslavi, kde je v provozu už jen jedna restaurace. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Duplák. Duplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Child in Time a Freedom, to byly dvakrát Deep Purple, pěkně vydatný tupláček na úvod jim věnované hodiny. A zatímco první kompozice patří k těm nejznámějším a nejzásadnějším v historii a repertoáru kapely, Freedom, to je ten takzvaný Outtakes alba Fireball, a najdeme ho jako bonus třeba na reedici, která vyšla k jeho 25. výročí. Deep Purple letos přijedou do Prahy, doufám, že se tam s některými z vás potkáme, a teď si dáme hezky dvakrát po sobě Small Faces, britskou rock'n'rollovou kapelu z Londýna, založenou v roce 1965. Na rádiu Beat je tu i v tuto chvíli spolu s vámi Jirka Rogl.
1: Tuplák rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No a protože v téhle hodince tupláků bývá dobrým zvykem a v podstatě slušností zařadit vždy alespoň jeden písňový páreček z těch našich Big Beatových luhů a hájů, máme tu dnes Vysáče, čili Vysací zámek, kapelu hrající od samého počátku, tedy již přes 4 desetiletí v původní nezměněné sestavě. Tak se hned poté jejich veleslavné známce punku, ano, poté Klipovce, znovu přesvědčíme o tom, že i cesta může být cíl.

Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: byste si jistě asi všimli, že po Vysáčích hned přímo vplul do vysílání tuplák samotných Queen, no a zatímco tu úvodní bohemskou rapsody jistě někomu představovat nemusím, píseň Dead on Time, která právě dozněla, tak ta pochází z alba Jazz z roku 1978, složilý Brian May a podle svých slov v ní hraje jedny ze svých nejrychlejších a nejagresivnějších kytarových sol. Hlavním tématem textu je zde člověk posedlý prací, penězi a neustálým spěchem a Freddie Mercury tu varuje před životem v neustálém stresu bez toho, aby si člověk dokázal užít přítomnost. Pracuje tu s frázemi jako leave on time, odejdi včas nebo narážkami na to, že život uteče velmi rychle. Píseň navíc končí, to jste teď slyšeli, zvukem skutečného hromu a Freddieho výkřikem you're dead, čili jsi mrtvý. Pokračujeme s Red Hot Chili Peppers.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme zase na D1 a u 318. kilometru ve směru na Ostravu došlo ke střetu dvou osobních a jednoho nákladního auta, tím pádem můžeme hovořit o hromadné nehodě, na místo míří policie, provoz je v tomto úseku omezený. Další nehoda komplikuje dopravu na 195. kilometru, taktéž D1 a rovněž ve směru na Ostravu. Tam se tedy srazil kamion s osobákem a obě tedy tyto vozidla tam mohou omezovat průjezd v celé šířce vozovky. I tady už zasahuje policie. A ještě do třetice pozor také na silnici číslo 50 u Bučovic na Vyškovsku. Osobně auto tam po nehodě skončilo mimo silnici. Na místě pracují záchranáři i další složky integrovaného záchranného systému. Míťáci nejen tam, ale úplně všude jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Teploty naměříme od 18 do 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zprávy začneme fotbalem, protože rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Strážníci v Kladně budou tuto sobotu zájemcům označovat kola speciálním ochranným kódem. Ten jim pomůže s nalezením v případě krádeže. Mimořádně přidala městská policie i víkendový termín pro ty, kteří ve všední dny nemají čas. Stát by podle Andreje Babiše mohl uvést 40% akcií pražského letiště na burzu. A to asi v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Kabelky, brašny, batohy, ledvinky, malé sportovní tašky nebo kufříky, které leží bez užitku ve skříních, jsou ale stále ještě ve velmi dobrém stavu, mohou lidé v Plzni věnovat na dobročinné účely. Diakonie Západ bude letos po třetí darované kabelky prodávat na dobročinném bazaru při tradičním srpnovém festivalu na ulici. Výtěžek z jejich prodeje podpoří děti z náhradních rodin. Bazar se uskuteční 18. a 19. srpna v areálu Depo 2015. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.

Tak to byly Stoney, a i když ti v současné době dobývají svět albovou novinkou Foreign Tanks skladbou Angry, která právě dozněla, ohromili nás všechny ještě jako předzvěstí a následně úvodní písní té nahrávky předchozí, která před 3 lety dostala název Hackney Diamonds a kterou též produkoval skvělý Andrew Watt. No a tak jako v každé hodině tu teď máme také nějaké to album tuzemské a tohle, ač má v názvu číslovku, či letopočet 2006, vydáno bylo tedy již v roce 1980 a ten rok 2006 tu byl prezentován, co by daleká budoucnost, měli jsme tak už být dávno přistěhováni do obrovských měst a když už jsme měli továrny i na stromy, bylo pozdě na to chtít se ptát, co děti.

0: To byly Pearl Jam, pěkně naživo, no a nás v téhle hodině čeká ještě spousta takovéhle podobně parádní muziky, třeba Saxon tu mám připravené, Beatles, kterých není nikdy dost, za chvíli to budou třeba David Bowie a AC/DC, no a taky nás čeká další pokračování povídání nebo čtení knihy od těch Vohnoutech, 30 let kapely a vyšla kniha, kterou čtou sami členové, my tady posloucháme pěkně na pokračování, tak jsem sám na něj zvědav, kdy to poslouchám spolu s vámi. No a za malou chvilku si dáme právě ty AC/DC.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to. Heleč ti.
1: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: sice cvíček, na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 16. První koncert. Rok 1996. Čte Honza.
2: Dát dohromady první koncertní repertoár nám trvalo celý jaro. Když jsme měli 7 písniček, což je asi takovej minimální počet pro to někomu předskočit, začali jsme hledat příležitost. Byla schovaná v Praze na Smíchově, kde jednou pařil Zemánek s jeho blízkým kamarádem Tomášem Varteckým, kytaristou z Kurtizán z 25. Avenue. No a po několikátým panáku nás tam Varťák určil před kapelou na jejich červnovém koncertu. Tak snadný to bylo. A oba dva si to naštěstí zapamatovali do druhýho dne. Vystupovat poprvé před Kurtizánama byl poměrně ostrej start. Tu kapelu, teda v její původní sestavě, což byl Viking, Simon a Varťák, můžeme označit za kultovní podobně jako Michaelův strýček, Plexis a podobně. Nejenže vznikly dávno, ale členové těch kapel žili opravdovej rock'n'roll, nebo spíš možná hardcore. A to je pak v té hudbě hodně slyšet. Kurtizány byly prostě vždycky hodně hustý a temný. A stejně takový bylo místo akce Futurum, kam jsme třeba my v té době moc nechodili. Teď je to už dlouho krásný klub, ale tenkrát tam černý nátěr zdí a bídný osvětlení dodávali prostoru ponurou atmosféru. Byla to taková díra. Když se blížilo datum koncertu, začal na nás tlačit pořadatel, ať dodáme jméno naší kapely. Což bylo něco, čímž jsme se do té doby kupodivu nějak moc nezabývali, protože byly na pořadu dne důležitější věci. Na zkouškách padlo několik jmen, jako V-Gang, teda Vinohradský gang, to se drželo docela dlouho, nebo třeba Hopsa Hejsa do Brandejsa, až si někdo vzpomněl na starý Vohnout a ostatní už radši neprotestovali, aby se debata ukončila a mohli jsme se dál věnovat přípravě na naší první veřejnou exhibici. 27.6.1996 bylo ve Futuru hrozně málo lidí. Byla to mrtvá doba a i na takový kapely, jako byli headlineři onoho pro nás památního večera, chodili jen nejoddanější fandové. My to vnímali spíše jako výhodu, protože jsme si to chtěli zkusit nejdřív inkognito a pak až to roztroubit. Nepozvali jsme nikoho, rodičům, prarodičům, dokonce ani nejbližším kámošům jsme o tom neřekli, přestože jich byly stovky. Na místě jsme se na zvukový zkoušce dohodli na tom, kdo kde bude na pódiu, teda že Zemánek si stoupne do prostřed a my s bráchou na křídla, což tak zůstalo už na pořád. A pak jsme čekali na koncert a měli poprvé a naposled trému. Poobcházeli jsme sem a tam, chtělo se nám pořád na záchod, exovali jsme panáky, až přišel náš čas, my vylezli na pódium a spustili to.
3: Hele, takže jsme Vohnout. Tohle je náš první koncert.

0: Naše koncertní premiéra byla vcelku úspěšná, alespoň měřeno pohledem z pódia. Stálo pod ním 7 lidí, kteří se hejbali a tleskali, takže jsme dokonce přidávali, respektive opakovali asi 2 písničky, protože přidávat nebylo co. Po koncertě jsme byli plní emocí a strašně to oslavili, protože zásadní psychologický krok, teda zkusit si zahrát před lidma, jsme měli za sebou. Ono totiž sedět na zkoušce na židli v malé místnosti, mezi písničkama kouřit cigáro a povídat si o tom, co jsme dělali včera večer, je diametrálně odlišný od toho stát na pódiu, kde je úplně jiný a většinou horší zvuk, svítí na tebe světla a koukají lidi. Je tam prostě spousta věcí, který člověk musí hodit za hlavu, což jsme si přesně na tomhle prvním koncertě vyzkoušeli.
1: My už jinou nemáme.

No, nevím, jak jste na tom. Vy býťáci, ale mě teda tohle ohnoutí povídání moc baví. Já jsem ale obecně fanda audioknih, které byly původně, a už jsme tady o tom mluvili s vámi, jsme si i tady psali, že byly vymyšleny především pro nevidomé, aby se pak ukázalo, že se dají poslouchat třeba v autě nebo doma při nějaké činnosti, která nevyžaduje až takovou pozornost, já nevím, při uklízení nebo já je poslouchám při upravování fotek. No a na druhou stranu, pokud někdo dává přednost knihám papírovým, těm pravým, voňavým, čemuž taky jako rozumím, tak tahle kniha s názvem Vohnout 30 svíček na dortu, opatřená je pěkně vtipným barevným obalem, se dá zakoupit samozřejmě i v té klasické podobě. No a my si teď dáme avizované a slíbené Saxon, no a před nimi ještě ty, kterých není nikdy dost. Ano, správně, Beatles.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, tady Petr.
2: Ahoj.
1: Já mám jednu dopravní informaci.
2: Ano.
1: Jedničky pro býťáky na 1,80 kilometru operuje léžovej super věnku pomáhat a chránit. A nemají rádi, když je někdo předjíždí, takže teď si zrovna odvedli jednoho šťastlivce na odpočívku 1,80. Tak dojedete v této fázi dálnice na tomhle úseku, dejte si majzla, teď si vás taky hezká jsou. Všem šťastnou cestu a ahoj.
2: Dobře, hej se, ahoj.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty naměříme od 18 do 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. Podrobnosti má náš sporták Petr Plintovič.
3: Hradec Králové absolvoval dlouhou cestu na sever. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromso. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996.
1: Za první pololetí vybral stát na mýtném přes 10 miliard korun, meziročně o 5,7% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Ceny starších bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13% a mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9%. Jaká je kvalita vody na koupání, to pro nás zjistil Honza Navrátil.
4: Počasí posledních dní se negativně podepisuje také na kvalitě vody v pražských přírodních koupalištích. Hygienici už reagovali a například v nádrži Džban zakázali koupání. Důvodem je velké množství sinic a vodního květu. Sice v nižší míře, ale sinice jsou také v Šeberáku. Koupání by tu tak měli vynechat lidé, kteří jsou citliví, dále alergici a děti. Ostatní by se měli po koupání sprchovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Radio B. Classic rock.

Tak to byla nadčasová muzika z muzikálu Her, neodmyslitelně spjatého s hnutím hippie, z květinových dětí, ke kterému pochopitelně patřili také právě vlasy, a to rozhodně neostříhané na ježka, jak tehdy velel dobrý mrav, či také vojenský řád. Ano, a nejen tím pohrdal a zabýval se obsah a poselství toho muzikálu, nazvaného právě Vlasy, čili Her. Tenhle muzikál byl ve své době považován za velmi, velmi kontroverzní, a to nejen pro používání nadávek či neslušných slov přímo na scéně, ale i pro zobrazení užívání nelegálních drog a sexuality, nerespektování americké vlajky, no a také tu neodmyslitelnou nahou scénu, ale i obsazením herců bez rasové diskriminace a přizváním diváků na finálovou scénu, což se ve tehdy zkrátka jevilo jako naprostá Sodoma Gomora. No, ostatně všichni asi znáte to Formanovo úžasné filmové zpracování Vlasů z roku 1979, budu se na něj muset asi zase podívat. No a my si teď dáme Dire Straits a ještě před nimi ETC a tohle všechno si spolu s vámi na Rádiu Beat pěkně vychutnám. Já, Jirka Rogl.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to ať tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
1: Yes.
2: Ano, to byl Frank Zappa na beatu a já koukám, že vy už dnes, ač je čtvrtek, posíláte spoustu a spoustu pozvánek, především na zítřejší a víkendové akce, což je v pořádku, já je tady zažlutím, ale nechám se je spíš na zítřek nebo standovi na dopoledne, protože pátek to je ten správný den pro vaše pozvánky, ty můžete posílat na všechny kontakty, které vám za chvíli všechny shrnu a připomenu, ale úplně nejlepší, a to jsem se tady psal s jedním býťákem, je to namluvit svým vlastním hlasem, vlastními slovy do té naší býťácké apky. Je to snadné, o tom se za chvíli přesvědčíme. Takže pokud chcete posílat SMSky, tak nejlepší číslo pro ně je 720 001 222. Mailovat můžete na studio@radiobeat.cz. Apka, o té jsem mluvil, také je tu telefon 210 32 33 34. To třeba, kdybyste měli něco k dopravě nebo na srdci, tak mi klidně cinkněte, no a teď ta slíbená pozvánka z apky na dnešek.
3: Čau býťáci, tady Petr z kapely Piky. Rádi bychom vás pozvali na náš dnešní koncert do Hoax Pubu na Smíchovský náplavce. Hrajeme o 8 večer. Doražte, budeme se těšit.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Tři sestry nám dohrály na rádiu Beat, no a teď tu máme něco pěkného z jedné z mých nejoblíbenějších desek, a nejen mých asi, je to slavný titul Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Tohle album vyšlo v roce 1973, tedy před nějakými 53 lety, a prodalo se ho ve světě přes 75 milionů kopií, no dnes už to bude asi víc, a je dobře známo, že do nedávna v sousedním Německu existovala, nebo možná, že ještě existuje, továrna, která nevyrábí zkrátka nic jiného než právě alba The Dark Side of the Moon. Podle statistik tuhle disku vlastní každá rodina ve Velké Británii. Album je také zapsáno v Guinnessově knize rekordů díky tomu, jak dlouho se udrželo na nejvyšší příčce Billboardu. Bude to neuvěřitelné, bylo to neuvěřitelných 735 týdnů. No a z téhle nesmrtelné desky na časové, když jsem řekl na časové, tak si dáme právě ten čas, tedy skladbu Time.

Depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Tak to byl Ozzy Osbourne na beatu, no a právě jeho se týká hned ten první článek na našem webu radiobeat.cz, ten se jmenuje Tony Iommi a Sharon Osbourne vzpomínají na Ozzyho a právě přesně rok po smrti Ozzyho Osbourna si jeho památku včera připomněli nejbližší lidé z jeho okolí, kytarista Black Sabbath Tony Iommi i Ozzyho manželka Sharon, zveřejnili emotivní vzpomínky na muže, který se stal jednou z největších ikon historie heavy metalu a vůbec rockové muziky a mnohem více toho dočtete právě na tom našem webu. Já už jsem o tom povídal i včera, i dnes a vzpomínali jsme společně s vámi i Ozzyho muzikou, možná nějaká zazní ještě během dneška nebo večer, Dan vám něco pustí a my v každém případě koukneme spolu s vámi, mám tady něco z té vaší apky k dopravě.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: No ahoj býťáci, kdo jede ze Ždírce nad Dobravou směr Chrudim, tak kousek za Ždírcem je brutální nehoda, kamion v příkopě a dva osobáky. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přeháňky. Teploty 18 až 25 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Jablonce dnes vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
3: Jablonec se do poháru dostal kvůli vyloučení Karviné, která figuruje v korupční kauze. Severočeši tak vstoupí do druhého předkola konferenční ligy na stadionu chorvatského Varaždínu. Zápas na hřišti třetího týmu chorvatské ligy začne ve 20 hodin. Odveta v Jablonci se hraje za týden.
1: Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používání mobilních telefonů ve školách je proto jedním ze základních kroků k ochraně duševního zdraví dětí. Tak se na tom shodují odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česko v následujících letech čeká prudký nárůst lidí starších 80 let. Zároveň do důchodu zamíří také silná generace tzv. Husákových dětí. Na to se snaží reagovat také Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo strategii, která by měla posílit péči o seniory. Za kočkama teď vyrazíme s Lubošem.
4: Kočičí kavárna není nic nového, kde si sednete a při konzumaci vás doprovázejí místní kočky. Už jsou například v Písku, Praze, Liberci a nyní se chystá nová také v Mladé Boleslavi. Záměr podnikatelky původem z Neratovic padl na poloopuštěné staroměstské náměstí Mladé Boleslavi, kde je v provozu už jen jedna restaurace. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rocková pecka.
0: Classic rock.

Ano, to byla Zuzana Michnová a Marcias, naše česká folkroková skupina, své jméno převzala z řeckých bájí od nešťastného satyra Marciase. Na motivy této báje též vznikla jedna z nejúspěšnějších písní skupiny Marcias a Apollon a tady zazněla pro změnu ta jménem Země bojů. Když jsem zmínil tu řeckou mytologii a vůbec báje, pověsti, příběhy, nevím, jestli z vás už někdo zavítal do biografu a nejlépe do IMAXu na ten aktuální film Odyssea Christophera Nolana. Já jsem byl minulý týden a hodně mě to teda oslovilo, ten přesah do současnosti až mrazivý, rozhodně to stojí za to a možná, že na to vyrazím ještě jednou, abych si třeba některé ty věci ujasnil nebo zkrátka, abych si to ještě jednou užil. Podle mě je to teda velká paráda, krásná podívaná, doporučuji. No a teď si dáme Jimiho Hendrixe a Fire a ohně, toho je tam taky tedy nemálo.

Queen dohráli a já tu teď mám přímo z 60. let dorazivší kapelu, již třeba dobře znají fanoušci kultovní ságy Stopařův průvodce po galaxii. Její jméno je Procol Harum. Ano, tahle britská rocková skupina konce 60. a začátku 70. let 20. století už velice výrazně přispěla k rozvoji symfonického a progresivního roku, přičemž, co se budem povídat, z jejich tvorby je patrný.

nebo spíš bezesporu nejznámější klasikou Johanna Sebastiana Bacha ovlivněná píseň Whiter Shade of Pale z roku 1967, když se prodalo více než 10 milionů kopií. A právě ta zazní teď i tady na Beatu před dopravou a menšinovými sporty.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D1, tedy na D1, mezi 8. a 11. kilometrem ve směru na Ostravu se po nehodě tří osobáků tvoří kolony. Pokud tímto úsekem projíždíte, tak se tam tedy připravte na nějaké to zdržení. A stále zůstáváme na D1, jen na 155. kilometru ve směru k nám na Prahu už byl po požáru osobního auta provoz obnoven. To jste dokonce někdo volal. Kolona se ale stále táhne od 159. kilometru, takže i zde počítejte s pomalejším průjezdem. Další kolony hlásí taktéž D1, a to tedy mezi 203. a 209. kilometrem ve směru na Ostravu. Důvodem je dopravní omezení, proto si i tady přidejte pár minut k cestě. No a pozor také na D2, tam u 33. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě se zraněním vážným, bohužel. V místě očekávejte tak zásah složek integrovaného záchranného systému, a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kufry?
4: Autě.
3: Pasy?
4: V autě.
3: Býtě?
4: V autě.
0: Taky máte býtě? Objednejte mu býtové bodíčko.
2: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Včera neděle bylo.
6: Včera byl hezký čas.
5: Včera neděle bylo.
6: Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
7: Hard and Day.
0: Klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
6: Za týden bude zase...
8: Na Beatu.
0: Menšinové sporty... Na rádiu Beat.
9: České kanoistky Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro. Mužská trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan skončila pátá. Rychlobruslář Metoděj Jílek vybojoval na mistrovství Evropy v jízdě na kolečkových bruslích stříbro na kilometru. Evropský šampionát v italském Cardano Alcampo pokračuje až do víkendu. Kitesurfař Vojtěch Koška obsadil 7. místo v závodě světové série Long Beach Olympic Classic Regatta. Český reprezentant se na trati pro olympijské hry v Los Angeles znovu prosadil mezi světovou špičkou ve třídě Formula Kite. Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. 26-letý reprezentant přichází z Verony, se kterou letos vyhrál italský pohár. Adam Ondra nedávno zveřejnil video z prvovýstupu cesty Big Twin v Dolomitech. Náročná linie obtížnosti 9+ vede asi 45 metrů skalní stěnou v sektoru Laboratorio. Na projekt se vracel několik let. Už zítra v japonském Tokiu začíná mistrovství světa žen ve field lacrosse. Mezi 16 nejlepšími týmy světa je také česká reprezentace. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Radio Beat.

Monkeys, I Am Believer, já třeba tuhle písničku dobře znám a nebudu asi jediný ze Shreka, hned z toho prvního jí na konci zpívá oslík, takže u dětí je taktéž oblíbená, nebo vlastně ty děti už jsou dneska dospělí, teď mojí dceři teď je 29 a koukali jsme na to, když byla malá, oblíbená pohádka její, no tak zkrátka Monkeys anebo Shrek, jak chcete. Teď si dáme písničku, kterou tedy zpívá Proteus, bývalý zpěvák Dimitri, a tady nastalo zrovna ve středu na té naší, což je vlastně včera, že jo, dneska je čtvrtek, na té naší beatové pumpě, jak tohle jméno tedy skloňovat, tak já jsem navrhoval, že by se to dalo skloňovat jako dáme si píseň od zpěváka jménem Proteus, takhle to obejít, aby jsme nemuseli říkat Protea nebo Proteuse, a tahle skladba se jmenuje Koukám jako blázen a já na ní taky trošku koukám jako blázen.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hodinu nám téměř uzavřeli němečtí pudy, zba přímo východoněmečtí. Ano, mnozí z vás na tuhle chloubu NDR vzpomínáte s nostalgií. Já jsem několik těch koncertů v pražské Lucerně, nebo pak dokonce jednou to bylo v Paláci kultury, dnes je to kongresové centrum, a jednou jsem je taky viděl, to si vzpomínám, ve Fučíkárně, nebo dneska je to výstaviště, tak v tom jednom křídle hráli tehdy Turbo, Vitacit, Pudis a ještě Koda. Takhle tyhle čtyři kapely za sebou tam hrály, tak tam Pudis taky vystoupili. Vím, že se tam pak Turbo nějak domluvilo, chlapci z Turba s bubeníkem Pudis, že jim nabubnoval desku. No a vy jste si určitě všimli, že proto, že někteří z vás takhle na tuhle tedy kapelu vzpomínají, tak je tu a tam zařadíme i do toho našeho setlistu tady na Beatu. No a my asi zase koukneme na dopravu. Že jo.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a mám tu SMS-ku. Ahoj, vážná nehoda na D2, směr na Brno, kilometr 34. Na místě jsou složky záchranného systému, dělá se kolona, zatím pomalu průjezdné, tohle nám napsal Petr z Brna. Pak na D1 u 11. kilometru ve směru taktéž na Brno narazíte na následky nehody. V levém jízdním pruhu stojí odstavené osobní auto a na místě právě pracuje odtahová služba. Pozor také ve Vsetíně na silnici 57. V zatopeném podjezdu havaroval osobák a voda společně s vozem výrazně komplikují průjezd, takže tam také velký pozor. A jedna informace ještě z Českokrumlovská ve Střítěži na silnici číslo 3 se střetla dvě osobní auta. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a přesto může v místě dojít k nějakému tomu krátkodobému omezení. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Teploty naměříme od 18 do 25 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Nejlepší český biker Ondra Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Osminásobný mistr republiky dá přednost přípravě na světový šampionát. V nominaci je 13 závodníků. Hlavní medailovou nadějí je juniorka Bára Bukovská. Boje o evropské medaile začnou za týden závody v short tracku. Pohonné hmoty by mohly v příštím týdnu prudce zdražit. Důvodem je konec vládního nařízení o maximální ceně paliv, vrácení spotřební daně a také rostoucí ceny ropy kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Na dálnicích by mohli řidiči vidět zdražení dieslu až o 8 korun na litru. Vyšší cenovku najdeme také u benzínu, který by mohl zdražit v průměru o 5 až 6 korun na litru. Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil, a tak není ani jasné, čeho by se příspěvek týkal. Už dřívější Babišova vláda nicméně penzistům přilepšovala. Tehdy to bylo na pozadí pandemie covidu. Savana má pozvánku pro fandy železnice.
4: Velké Meziříčí se na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují zřídka. Lidé budou mít možnost spatřit například na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Luděk Savana Urbánek, Velké Meziříčí.
2: To byly dnešní poslední zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Six O'Clock Rock na Radio Beat.

0: John Lennon a Cole Turkey, ano, ač se to někomu může zdát neuvěřitelné, i tahle muzika, co právě dozněla, patří do naší škatulky s nápisem Six O'Clock Rock, kde tu vždy takhle v podvečer zazní v porci trojnásobné muzika starých, dobrých Big Beatových časů. No a pokračujeme pěkně s klasikou britských The Foundations. No a uzavřeme to do třetice velkým hitem California Sun, taktéž druhdy vele populárních Rivieras.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

15 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a já jsem si vzpomněl, že jsem vám slíbil nějaké to lupení do lokte na Jet Routa, zapomněl jsem, no nezapomněl, ale nechal jsem si to až na teď. Ano, teď je právě ta chvíle pro ty z vás, kdo se chystáte 1. srpna, je to sobota, do toho malebného amfiteátru v Lokti nad Ohří, tam, kde se vždy koná ta naše beatová síň slávy, tak právě tam zahrají Jet Routal a bude to bez předkapely, bude se skládat to jejich představení, ten koncert z takových dvou samostatných bloků s přestávkou, takže se myslím, máte na co těšit. Já zase musíme myslet nějakou jednoduchou otázku a tak mě napadá, že bychom si mohli dát přímo titulní píseň z jejich 4. studiové desky, která vznikla v roce 1971 v Island Studios v Londýně. Tak nahrávala se od prosince roku 1970 až do února 71. Jsem si jist, že tahle píseň v Lokti taktéž zazní, tahle vlastně titulní píseň ze stejnojmenného alba. No a vy mi prostě napište, jak se to album i ta píseň jmenuje, napište to správně, tam jsou nějaký písmenka, tak ty tam napište tak, jak jsou správně na tom obalu. No a teďka musíme vymyslet nějaký pořadí, tak vymyslíme, že třeba dneska je 23. července, červenec je 7. měsíc v pořadí a 23 a 7 je, řekl bych, 30. Tak 30. SMS-ka se správnou odpovědí vítězí na to číslo, ze kterého dorazí, zavolám zpátky a odesílatel získává 2 volné, tedy zadarmo vstupenky do Lokte na Jet Routal.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: byl Olin z chleba ETC a Honduras, za mě tedy moc hezká písnička, no ale mě tady leží na stole stále dvě vstupenky na Jetroutal do Lokte na první srpen na sobotu a ptali jsme se, jak se jmenuje čtvrté studiové album téhle kapely z roku 1971, tak si poslechneme, kdo bude ten šťastný a do Lokte pěkně ve dvou zadarmo díky rádiu Beat vyrazí.
1: Haló?
0: No haló, tady je Jirka z Beatu, komu jsem se to dovolal?
1: Ahoj, to je Venca.
0: Ahoj Venco, proč si myslíš, že ti volám takhle večer?
1: No, chtěl bych do toho Lokte na ty Jetroutal.
0: Chtěl bys, a jak se jmenuje to album a ta píseň?
1: Je to Aqualung.
0: Ano, to bylo těžký, viď?
1: No, protože ho mám na CDčku.
0: Jasně, a ještě když jsem jí pustil, viď, tu písničku.
1: No, to ještě, to se bylo.
0: Hele, tak odkud pojedeš do Lokte?
1: No, pojedu z Rokycán.
0: Ano. Tak to nemáš daleko, viď?
1: Ne, byli jsme na Beatový síni slávy, takže...
0: Takže potvrdí, že je to tam krásné, že?
1: Určitě je to krásný.
0: A koho vemeš sebou, ještě řekni.
1: Vemu dceru.
0: Tak doufám, že si to užijete, udělejte nějaký aspoň mobilem fotky a pošlete nám je pak, ať je můžeme třeba se aspoň prohlídnout a teď mi to nepokládej, jo?
1: Dobře, děkuju, ahoj.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme tady u nás v Praze, v Bělohorské ulici se střetla dvě osobní auta, nehoda sice není hlášená jako vážná, si to počítejte v místě s omezením. Na dálnici D5, a to tedy u 95. kilometru ve směru k nám na Prahu, pozor na opravdu nebezpečnou situaci, po té zpevněné krajnici tam couvá dodávka, na místo už vyráží policejní hlídka, pokud tam tedy projíždíte, takže velký pozor, buďte obezřetní. No a ještě informace tradičně z D1, tam mezi 27. a 28. kilometrem ve směru taktéž na Prahu stojí kvůli poruše odstavená dodávka, takže i zde počítejte se zdržením a úplně všude jezděte prosím opatrně a bezpečně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
2: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
4: Nový elektromobil Škoda Peak dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peak nově podporuje standard QI2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škodovka myslela na dnešní mobily s velkým výstupkem na foťák i na chlazení telefonů. Řešení umožňuje i nabíjení dalšího příslušenství, například sluchátek.
2: Beatoskop.
4: Řada uživatelů počítačů Dell na celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft už vydal opravu, která tuto chybu napravuje.
2: Beatoskop.
4: Společnost Apple jede na vlně zdražování. Potom, co firma ohlásila, že zvýší cenu některých kusů hardwaru, přichází čas na zdražení služeb. Dotýká se to také uživatelů v Česku. Apple Music naposledy zdražoval cenu v roce 2022 a teď po 4 letech přichází s dalším zvýšením cen. Firma to ospravedlňuje zvýšenými licenčními poplatky. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
2: Radio Beat.

0: the Dog, to byli Nazaret a ode mne už téměř všechno dnes, protože už předávám Máňu tady Radkovi Dieslerovi a vás čeká jeho rock archeologie v přímém přenosu, ano, depozitář pop muzea. To bude program následující hodiny, no a hned potom dorazí Dan Kohout a s ním vás čeká večer u repráku a ne co týden dal, co hrál a tak dále. To téma je vždy otevřené, takže je to i na vás, jak se vám podaří Dana ovlivnit a co tady bude znít za muziku. Naposledy vás už dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl, budu se na vás těšit zase zítra, hned popoledně, no a ještě nerozloučenou před muzikou další, tu máme dvě vaše pozvánky z té naší mobilní aplikace.
1: Čau Býťáci, tady Petr z kapely Piky. Rádi bychom vás pozvali na náš dnešní koncert do Hoax Pubu na Smíchovský náplavce. Hrajeme od 8 večer. Doražte, budeme se těšit.
2: Nazdár, tady dvojka z pivovaru Klok. Chci vás všechny pozvat tenhle víkend pátek 24.7. a sobota 25.7. k nám do Počtejna do pivovaru Klok na tradiční Klok Days. V pátek zahrajou Vohnout, který jsou letos 30 let na scéně, s ním má The Valentines a Jan Loops, a v sobotu zahrajou The Streets, něco něco a večer Denoy. Spousta skvělýho našeho piva, spousta skvělýho jídla. Přijďte. Ciao.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť je začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je opět jakousi zvukovou verzí letního čtení, které jsem vám před minulý týden začal servírovat v rozhledně. Seriál Ti, co za nás vidí být, se vydává po stopách českých novinářů, muzikantů a dalších výtečníků a samozřejmě i výtečnic, seznamujících tuzemské fanoušky se svými zážitky na koncertech rockových hvězd i nosičů vody, ke kterým se před rokem 89 nachomítli na západě. Jejich referáty v dobovém tisku byly velice důležité. Umožnili těm, kteří neměli to štěstí, udělat si představu, jak takový koncert, případně festival, vypadá. Dnes, když nám koncertní agentury tohle všechno servírují až pod nos, může se nám to zdát trochu komické až nenormální. Minule jsem vám představil konec příběhu. Dnes budu vyprávět jeho začátek. Je to zdánlivě nelogické, ale jestli jste četli a přečetli Mirákl od Josefa Škvoreckého, tak vám to vůbec nepřipadne divné. Výhoda takového přístupu je, že tenhle depozitář servírujeme společně s rozhlednou, takže máte k dispozici jakési čtenářsko-posluchačské kombo. Tom dnešním se tedy obeznámíme s prvními setkáními českých beatových cestovatelů s předměty jejich zájmu. A začneme v Paříži. Zdeněk Toma, fotograf a činovník pražského klubu Olympic, se tam na podzim 1966 vypravil na zkušenou. Při té příležitosti se mu povedlo natrefit na koncert britské skupiny Spencer Davis Group ještě se Stevem Winwoodem. Svůj zážitek barvitě popsal v časopisu klubu Olympic a proto mu přísluší první místo v dnešním depozitáři. A Spencer Davis Group tak.
2: Stevie, do an up tempo one for me.
3: Yeah, do what?
2: An up tempo one.
3: Up tempo?
2: Yeah.
3: Could we do every little bit hurts?
2: Hold it one sec.

0: Another one. Hello? Another one. Slow it. Is there any chance of this mic going over the PA? Pardon? No, I meant the microphone over the PA system.
1: Oh no, sorry.
0: There is. Oh, okay. Doesn't matter. Yeah. Okay, here we go.
2: Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
3: Jedna věc je zajímavá. Jen velice málo novinářů, muzikantů i jiných osob od Fochu zanechalo v dobovém tisku svědectví o tom, že by zažili naživo Beatles. Mám proto jednoduché vysvětlení. Když Beatles skončili, Češi podnikali teprve první opatrné výpady za Big Beatem na západ. Za to jejich velcí vyzivatelé Rolling Stones už měli svého Čecha v publiku. Skladatel Karel Mareš se na ně vypravil do Vídně, která se měla stát, z důvodu, které snadno pochopit, oblíbeným cílem beatových poutí. Marešova reportáž v Mladém světě v dubnu 1967 se věnuje spíše projevům publika, než tomu, co a jak s touni hráli, a pozornost věnuje spíše jejich oblečení. Je to zvláštní. Autor jako šedá eminence pomáhal dostat na oficiální pódia v Československu rock'n'roll, ale tady z něj mluví člověk o generaci starší, odchovaný před a těsně poválečným jazzem. Rolling Stones byli na posledním evropském turné před několikaletou pauzou, takže je dobře, že máme zachován i takovýhle referát. Co vlastně hráli? Kromě prověřených hitů i pár písniček z nového LP Between the Buttons, což ostatně za chvíli uslyšíme. Záznam z vídeňského koncertu, který byl mimochodem repertoárově totožný s věhlasným vystoupením ve Varšavě pár týdnů poté, sice nemáme. Ovšem není problém pomoci si nahrávkou z takřka identického koncertu v Paříži.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Ve svém seriálu poukazuji na jeden typický jev. Dokud se na západ nevydala mladá generace, která s rockovou hudbou vyrůstala, referovali o tamních koncertech často hudební publicisté předchozí swingové generace. Jejich srážky s Big Beatem se často odehrávaly buď na písňových festivalech, nebo na odborných traktacích, jako byl veletrh Midem. Určitou tečkou za touto érou je reportáž Lea Jeného, pozdějšího šéfa podniku Artia, z popfestivalu v Římě. Tahle akce se konala v červnu 68 a Leo Jené měl velkou kliku, že tam viděl smetánku tehdejšího roztančeného Londýna. A my zase máme to štěstí, že mezi nimi byli i Pink Floyd a že tahle nahrávka otvíráku jejich prvního alba je přímo z římského Piper klubu, kam se organizačně nezvládnutý festival nakonec přesunul.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Kromě Pinka s Floydem a dalších výtečníků tenkrát v Římě učinkovala i další velice vlivná jednotka rockové historie. A protože The Byrds do Evropy jezdili jen velmi zřídkavě, měl doktor Jen vlastně štěstí, že má možnost zažít vynálezce folk rocku naživo. Sice už bez Davida Crosbyho, ale ještě s Grahamem Parsonsem, tedy ve chvíli, kdy kapela zásadně přispívala k definici toho, čemu se pak říkalo country rock a dnes třeba Americana. Jenže Leo Jen celé Byrds trochu odzýval. Mimochodem, když je 4 roky poté viděl pan doktor Doruška v Kár na Midem, zpíval úplně jinou. Stejně jako v případě Pink Floyd, i následující ucházka pochází z inkriminovaného koncertu v Piper Clubu. A bude to stylové, tedy kapet country.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Velkým předmětem touhy českých beatových poutníků byl John Mayall. Není divu, rok 69 byl rokem, kdy kulminoval věhlas bílého britského blues a John Mayall byl ten, kdo bluesovou lavinu uvedl na ostrovech do pohybu. Existují dvě reportáže z jeho koncertů, jedna z New Yorku, kde vznikl i krátký rozhovor. Ten je ovšem z podzimu 69 a pro naše účely tím pádem nevhodný. Proč? Protože zaznamenává Mayallovi Bluesbreakers poté, co od nich odešel Mick Taylor k Rolling Stones. A my tady máme dobový záznam, na kterém to nadané kučeravé Baby ještě hraje. Naštěstí byla ještě jedna parta, která se na Mayalla vypravila v červnu 69 do Vídně a tam to měla s plnou parádou. Její report v měsíčníku Pop Music Express je taky adekvátně nadšený.

0: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Podobně ceným úlovkem pro české beatové badatele byly i další hvězdy tehdejší bluesové potopy Ten Years After. Zvláště poté, co nějakou dobu viselo ve vzduchu, že by se Alvin Lee a spol. Mohli objevit na 3. československém beatovém festivalu. Jak víme, nic z toho nebylo a Ten Years After přijeli do Československa až v 91.

0: Hamilton, Villa Bass.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Při takových spanilých jízdách se občas nějaký Čech nebo Češka mohli přichomítnout ku vpravdě historickým okamžikům. Jako se to povedlo 7. června 1969 Haně Rysové, tehdy začínající fotografce, dnes jedné z legend tohoto oboru. Hana Rysová se totiž v létě 69 vypravila do Anglie a měla to štěstí, že v Londýně zrovna probíhala zlatá éra bezplatných koncertů v Hyde Parku. Jedním z nich byla premiéra superskupiny Blind Faith, kterou popsala do Pop Music Expressu, a my máme dvojnásobnou kliku, že ten koncert byl zaznamenán jak zvukem, tak obrazem. Tenhle cover Buddy Hollyho ho otvíral.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Velmi ceným úlovkem těch let byl, jak jinak, Frank Zappa. Principál americké apokalypsy byl jedním z mála mýtických rockerů téhle generace, s nímž se povedlo ulovit původní interview. Více se o tom dozvíte v dílu, který jsem pracovně nazval Naši lidé v New Yorku alias Goldschneiderova mise. Zároveň se ale podařilo, jak se dnes říká, zpravodajsky pokrýt i za povotažení po evropském kontinentu v pořadí druhé. Proběhlo na podzim 68 a na jedné z jeho zastávek s ním sdílela pódium i československá beatová skupina. Byl to, světe div se, Olympic a jeho kytarista Ladislav Klein tuhle srážku světů, k níž došlo v německém Essenu, popsal kam jinam než do Pop Music Expressu. A nebyl sám, ale o tom víc v rozhledně. Zappa v Essenu je dokonce zachycen i obrazem. Zvukový záznam koncertu ovšem chybí, a tak si musíme vypomoci fragmentem koncertu v pařížské Olympii, který proběhl krátce poté. Na začátek následující ukázky vás Frank Zappa seznámí se svými poznatky z cestování po Evropě s přihlédnutím k otázkám hygieny na cestách.
2: Another message. This is the last concert of our European tour. And to commemorate that occasion, because we leave Europe tomorrow, disappear, go back to the United States for a lot of sleep, and to get rid of the crabs. No, not really, we just threw that in there. So tonight, what we're going to do is really rock out for you. And we hope you appreciate it, because during this two-hour show, we expect to rid ourselves of 5 weeks of European frustrations. And I say that we certainly have had a lot of them. We played 5 jobs in Germany. We played a couple of jobs in Scandinavia. We played in Holland. We played in England. And, of course, we played here in Paris. I don't know how you people make it with the toilets you got around here. It's ridiculous. The only thing I can say about the toilets in your country is that they're no worse than the toilet paper in Germany, which is vicious. But the stuff you got here ain't too swift either. May the Lord have mercy on your hole. Sorry, I've had too much Pepsi Cola. Fuck you! This is a song about mothers and fathers in America and their attitude towards their children when their children have long hair and funny clothes. Let's hear it for them.
3: Great.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Vrcholem těchto spanilých jízd za rockovou hudbou byly reportáže z největších festivalů té éry, a to jak amerických, tak ostrovních. Asi nejznámější je účast Miloše Skalky na festivalu ve Woodstocku, ale tu vám připomínat nebudu. Ne snad za ta zvěrstva, k jakých se pan doktor v dalších letech na českých hudebních fanoušcích dopouštěl, ale tuším, že nějaký srpnový víkend si v Woodstocku tady užijeme do Aleluja. Tudíž dnešní depozitář uzavřeme na jeho britském protipólu festivalu Isle of Wight. Na jeho první ročníku byli, co vím, hned tři Češi a dva z nich to, co viděli, popsali. Včetně jednoho z vrcholů celého víkendu, koncertu The Who.
2: Ladies and gentlemen, a nice rock and roll band from Shepherd's Bush, London, The Who. Thank you very much.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Všechny tyhle spanilé jízdy skončily, jako když utne v roce 1970. Potom se v tuzemských hudebních časopisech několik let o žádném podobném koncertu ani nemuklo. Kdy tohle silencium skončilo a kdo ho prolomil, o tom více v příštím depozitáři. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní...
0: Rádio Beat.

0: večeri u repráku. Na
1: Rádiu Beat. Ano, odbyla 20. hodina, tedy respektive přesně je 8 minut, téměř 9 minut po 20. hodině. Je tady další pořad večerů u repráků. Takže hudba, hudba, hudba, ale z poloviny i vaše hudba, tedy písničky na přání, ale dnešní večer má jednu podmínku, přátelé, ano. Jelikož je to léto, čas dovolených, čas prázdnin, už jsem o tom taky několikrát mluvil, musíme to nějak využít samozřejmě. Řada z vás, tedy býťáků, už jsou někde na cestách a cestují někam do krásných koutů české vlasti nebo naší vlasti, někteří do zahraničí, někteří na stejné místo, někteří cestují zase do nových míst, kde ještě nebyli, buď s cestovkou, nebo pas blind, a nebo v podstatě na objednání vlastního ubytování. Těch možností je samozřejmě spousta. No a o co mně jde? Mně jde o to, abyste volali a doporučili svým kamarádům, kámoškám, býťákům, tedy posluchačům, všichni dohromady, nějaký dobrý tipy na nějakou skvělou dovolenou. Buď se někde vále tu moře, to mě zrovna osobně moc nebaví, nebo kde můžete cestovat po památkách nebo po přírodních krásách, k zajímavým ostrovům, pevninám, kde jsou krásné pláže, divoký pláže, krásné hory, výlety pěšky nebo na kole. Víte, co myslím? Prostě abyste dali těm druhým tipy. To by bylo skvělý. Já vám příštím vstupu předvedu, jak bych si to tak zhruba představoval. To znamená stručně, jasně, jo, takový ty opravdu top věci, které vás zaujaly, které vás nadchly a co byste ostatním doporučili. No, pak si každý samozřejmě vybere to, co se mu zalíbilo. Jasný? Jasný.

0: Večeri u Lepráku na Rádiu B.
1: Ano, večery u Lepráku, tedy u Lepráku na Rádiu B. A Kuba. Kubo, já tě zdravím. Čau.
2: Ahoj, Dané, ještě jednou dobrý večer, ahoj.
1: Ahoj, tak co slavíte, je tam nějak veselo?
2: No, Dané, hele, jsem tady s maminou, jsme tady venku, popíme krapáneček se starou Máničkou s otcem, tak jsem mu chtěl takový jako večerní ptáníčko trošičku, okořenit tu kořatičku.
1: Jasně, co to je stará Mánička, že je jako věkem starý, nebo že ty vlasy nosí
2: celý život? Stará Máňa, vlasy poprdel, no.
1: vlasy poprdel. Jasně, mamina to bude asi tvoje žena krásná, že jo?
2: Ne, mamina, Dané, mamina to je moje mamina. Já jsem senátor.
1: Maminka, jo, takhle, jo, tak zdravě maminku.
2: Senátor.
1: A maminka taky paří Big Beat, jo, teda?
2: No, máma taky to tady trošku rozjíždí, no.
1: Tak to máte velice hezký večer a no, ten starý Hároš, jak jsi říkal, to je nějaký tvůj kámoš nebo strejda? Nebo ta stará Mánička, to je tam další člověk nebo seš to ty? Nebo...
2: No, hele, stará Mánička je můj otec.
1: Jo, takhle, no tak...
2: No, stará Mánička, to je můj otec.
1: Jasně, tak mamina je maminka.
2: Mamina je maminka, milovaná.
1: A stará Mánička
2: je milovaný otec.
1: Je milovaný tatínek, jo, výborně, už jsem to dokonale pochopil. Takže no. Pozdravuji svoje Big Beatový rodiče. Skoro hypizácky bych řekl a teď mě dej doporučení, kam bys doporučil ostatním beatákům, aby zajeli.
2: Hele, Dané. Všichni jezdějí tady ty Egypci, támhle to, ale ať se projedou na termály.

0: No jasný, horká voda venku, přírodička pěkně, pohodičky.
1: Jasně, pohodičky, komáříčci a čabajky.
0: Komáříčky, pěkně, štípaničky, všechno jako bonus.
1: Dobře, co vám zahraju k tomu hezkému letnímu večeru?
0: Kdyby jsi byl tak hodnej, hele, viděl bych to Hells Bells.
1: ACDC. Dobrý, Kubo, měj se hezky. Tak,
0: ale jsi moc hodnej, hezký večer. Ahoj.
1: Tobě taky, vám čau. Čau,
0: měj se. Ahoj.

Radio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ano, večery u repráku na rádiu Beat a Pepa je na drátě. Já tě zdravím, Pepo, čau.
2: Ahoj, Dané.
1: Nazdar, tak kam bys pozval ty kolegy a kolegyně Beaťáky, kteří teď poslouchají rádio Beat? Na prázdniny.
2: Já bych je poslal, nebo poslal. Nikoho nechceš nikam nutit, jo?
1: Jasně, no. Pozval, no, pozval, tak.
2: Já mám dobrou zkušenost s oblastí Zajíčí.
1: To je vinná oblast, ne?
2: Pálava, ano.
1: Ano, jasně. Pálava. No, jasně, jasně, jasně. Povídej dál.
2: Nový Mlýny.
1: Ano.
2: Ty předady tam Zajíčí. Já k tomu mám vztah z toho důvodu, že jsem tam jezdil za známým na sběr hroznů.
1: Jo, takhle na brigádičky, no. Takovýhle, jo.
2: No, jako, no prostě jsem si vzal dovolenou a,
1: jo.
2: A týden nebo 14 dní jsem magořil mezi vinohradama. No, ale je to něco krásného. Je tam parádní atmosféra, lidi naprosto vstřícní a prostě každému doporučuju.
1: Jasně, a já doporučuju taky. A víš proč, hele, Pepo? Protože já tam jezdil jednu dobu každý rok a po mnoho let tedy, jo, do Valtic, ale to je kousek, co by hroznem dohodil. Jenom se zeptám, jaký odrůdy měl kámoš na vinici, co jste nejvíc sbírali?
2: No, tam se sbíralo každý den něco jiného.
1: Jo.
2: Jeden se sbíral Nyburg,
1: jo.
2: Jeden se sbíral Miller.
1: Ano.
2: Jeden Vavřínec, jo, prostě jak to
1: vyšlo, jak to dozrálo, jasně.
2: Ano, jak to dozrávalo a on ještě měl vinice na několika místech.
1: Ano.
2: Jo, takže jsme se přesouvali, hodina se sbírala tam, hodina se sbírala tam, no. To.
1: Jasně, a to je docela dřina, ne, to sbírat ty hrozna.
2: Hele, ten pán to měl udělaný tak, že měl 4 babičky, jako paní už v důchodovém věku, kteří stříhali.
1: Jo.
2: Jo. A vlastně, jelikož oni ještě starý ty vinohradu,
1: jo.
2: Tam se nedostali mašiny.
1: Jasně.
2: Jo, takže všechno se vlastně vyváželo.
1: Aha.
2: Na kotouču. Jo.
1: To znamená ručně, dá se říct. Lidskou silou.
2: Ano.
1: Jasně. Mhm. Já myslel, že mě 4 babičky, vy jste na ně koukali, jak stříhají hrozná a vy jste u toho chlastali. Ne, to je, kapu, že ta práce
2: ne,
1: byla
2: jako,
1: rozdělená.
2: Ale...
1: Předpokládám, Pepo, že jsi taky vinař, teda, že víno piješ? Ne, nebo
2: ne? Ne, ne, ne, ne.
1: Ne, jo.
2: Ne, já vínu nedám. Jako tamhle, vedle toho známýho sklepa.
1: Pepo, prosím tě, jenom si stlum, prosím tě, jenom mezi řečí, stlum se rádio, jo, já se tam slyším 8krát, jo, jak ti to tam hraje na hlas.
2: Počkej, tak já půjdu úplně ven.
1: Úplně jdi ven, výborně, to bude ještě lepší. Tak, no, povídej, já jsem tě přerušil tady, tak co, že nejseš na to víno, no, a?
2: Ten známý vedle něho byla lísovna, jo, takže tam prostě se navezli hrozný, představ si něco jako mix na beton,
1: jo,
2: takovou mašinu. Tak něco podobného byl list hrozný.
1: Ano.
2: A vždycky, když jsme se vraceli večer z hospody, tak jsme zašli k tomu chlapovi, který tam listoval víno, nebo hrozný, přes noc. Tak jsme mu tam vždycky vyšmejdili všelijaké archivy a takovéhle věci. A to jako to nám chutnalo.
1: Jasně. Takže archivní víno, no tak ono je znamenitý, co si bude povídat. Tak jste mu vychlastali to nejdražší, co v tom sklepě měl, chudák.
2: Hele, tak to bylo v tisícovkách nádobách, jako, to jo, nebylo v demižonech.
1: Jasně, to bylo...
2: Jo, takový Vavřínec 2000, starý 7 let, byl úplně parádní. Jo.
1: No tak to mě to nepovíde, já jsem vinař, takže si to dokážu představit, ale asi bych... Pokud teda ten majitel toho vína o tom věděl, že mu to tam chlastáte, tak dobře, ale jestli o tom nevěděl, tak buďte rádi, že vás nenachytal, když jste mu tam pili archivního Vavřince, no dobře. Tak
2: no,
1: o víně,
2: myslím, že...
1: hele Pepo, o víně by se dalo mluvit dlouze, ale to je krásná brigáda. Já jenom doplním tu oblast, kam si poslal na Pálavu. Tak samozřejmě Valtice, to je středověký město, krásný židovský hřbitov, můžete vyjít nahoru. na Pahorek, že jo, nad Mikulovem Valtice, to samý krásný zámek. A
2: Věstonice.
1: Jasně, Věstonice dole u Novomlýnských nádrží, jasně, pod Pálavou, ty Valtice, tam hlavně součástí zámku je Salon vín, kde si zakoupíte prostě vstupenku, dostanete skleničku a můžete ochutnávat ty nejlepší vína, který za ten rok i za ty předešlá léta byly vypěstována, můžete tam ochutnávat a koupit si flašku, znamenitý zážitek. No a hlavně že jezdíš na kole, Pepo?
2: Kolo, na to se musíš lapat, prosím, nebo
1: tam ve Valticko-Lednickém areálu, tam je to všecko po rovince a je to nádherný vejlet, protože Lichtensteinové tam v těch mezi Lednicí a Valticemi vybudovali v těch lesích borových převážně nádherný skulptury, takový
2: Dane,
1: odkaz na antickou
2: Dane,
1: dobu.
2: Já tě zarazím.
1: No.
2: Prosím tě, co se týká cyklistů.
1: No.
2: Jo, na kole nesmíš chlastat.
1: A jo. To je, prosím tě, já jsem je, já, víš, kolik jsem toho vypil na kole a nikdy jsem se nerozbil držku, prosím tě. No.
2: To nejde o rozbití držky, ale tady jde o to, že policajti jsou jako někdy neschovují.
1: Ale tam jezdíš po lesních pěšinách a cestičkách, tam nejezdíš po silnicích ve Valticko-Lednickém areálu. A dojet až do Lednice a dostat se na, jak on se jmenuje, ten hrad, tyhle, taková jakoby napodobněná zříceniny. Už si to nepamatuju, ale randevu a tři grácie v tom v té valtické části Lednicko-Valtického areálu na ty kola. To je fantastický. No a samozřejmě mnoho sklípků, víno, krásná příroda, teplo, jak prdeli, teda musím někdy říct, až moc, protože ta Jižní Morava je to. Ještě můžu doporučit Břeclav, o Mikulovu jsem mluvil, o Valticích taky, Lednice, tu jsem taky zmínil, zámek všichni znají. No a nebo si tam taky můžete se Pepou domluvit a on vám zařídí brigádu na Vinohradu, že můžete česat
2: jo,
1: hrozda.
2: Jako, hele, možná by to šlo, protože
1: no vidíš, no.
2: Ti vinaři, že jsem tam těm lidím, ty lidi chybí, jo, prostě, no.
1: No jasně, to je mi jasný. Chlastaj rádi, ale aby šli máknout, to zase ne. Hele, dlouho jsme si popovídali, protože mě tohle hrozně zajímá a je to krásná nabídka, respektive krásný tip na úžasnou dovolenou, pokud jezdíte na kolech, máte rádi víno a taky dobrý jídlo, jeďte na Pálavu, je tam nádherně. Co ti zahraju, prosím tě, Pepo?
2: Já bych tě poprosil o Brian Adamse.
1: Please forgive me.
2: Písničku please forgive me.
1: A to, co jsem ti vybral, to je živá nahrávka, ale je nádherná. To se ti bude líbit. Díky moc za
2: moc.
1: Povídání a pozvánku. Měj se hezky. Čau, čau.
2: Krásný večer, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

vlci.

0: večery u Repráku. Na rádiu B.
1: No, Jarda z Velkých Losin to vyřešil docela vtipně, tu pozvánku na letní vejlet. Jarda Velké Losiny od Kulaté lopaty, zahrál bych Ozzyho Dreamer, můžete k nám do Velkých Losin. No a teď ty zajímavosti z Velkých Losin. Je tady zámek, papírna, na potom velkolosinské pralinky. Papírna asi nevyrábí velkolosinské pralinky. Jarda to píše bez čárek, tak se jenom domnívám. Místní pivovar hlavně tady ještě zdůrazňuje. Výborný pivo a potom už nikam dál nedojdete. Takže zůstanete na další den a pak možná na další den a tak to může jít a jít třeba 14 dní. To už je na vás a na stavu vaší kocoviny, doplňuji tedy. Takže Jardo, chtěl jsi i Ozzyho, tady ho máš.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Je 21 hodina 3 minuty od mikrofonu Rádia B. Vás zdraví Dan Kohout. Tak probíráme cestování. Dáváte různé pozvánky do českých krajů, moravských krajů, ale i do ciziny, i když tam jsme zatím ještě nezavítali, ale to, myslím, určitě přijde. Tak, tady je další názor, spíše bych řekl, ale taky pozvánka. Čau, Dane. Mě osobně nebaví jezdit někam na 3 týdny, ani při mojí práci to moc nejde, takže volím tak vždycky někam na 3 dny, několikrát do roka. To je docela moudrý rozhodnutí nebo moudrá filozofie cestování. Letos plánuju Hrubou Skálu a okolí, hrad Krakovec, za týden v sobotu do Lokte, možná Jižní Moravu a to tak po celý rok. Párkrát jsem byl na Pelješacu, připomínám, to je Dalmácie, ale maximálně na týden, ale je to daleko, no je, no. Ale tam je to taky fajn. Hlavně jsem tam pro pacienty nechytatelný a vypnu, tak asi tak. Poprosil bych o telegrafní cestu, díky a zdraví Vojta. Vojto, já tě taky moc zdravím. Ano, vůbec Pelješac, vůbec ostrovy, polostrovy, Dalmácie jsou úžasný, projel jsem tam pár těch ostrovů, Ráb, Brač, Velký Lošiň, Malý Lošiň, je to tam fakt nádherný, ale na můj vkus už docela přelidněný. No a co se týče těch třídenních vejletů po Česku, to je výborný nápad, to Vojto určitě využiju, ne, že bych to už nepraktikoval, jo, to ne, ale ty typy jsou docela dobrý. Vemu své kolo, ano, naložím ho na 4 kola, nebo na 4 kolo a určitě někam s ženou a se senátorem, možná i s holkama vyrazím. Výborný tip. No a Vojta chtěl telegrafní cestu, předpokládám, že tím myslel Dire Straits a Telegraph Road.

Máte tady docela vtipný poznámky a srandičky, ale mně se to moc líbí, já to mám rád, tady tyhle ty fóry, jak se vymanit z pozvánek na letní dovolenou, jak jsem si jakoby představoval, že byste měli posílat, ale tohle to mě pobavilo velmi. Počkejte, já to najdu. Jo. Ahoj, Dané, já bych si ke mně, to je prosím vás pozvánka nebo tip na prázdninový týden v létě, jo. Ahoj, Dané, já bych si ke mně na týden pozval hezkou ženskou. Mohla by to mít klidně jako hospitalizaci na samotě i s plnou penzí. Mohl by si dát Disturbed the Sounds of Silence, díky a hezký večer u této stanice Franta z Osady. Tak Františku, fakt to mě pobavilo. Možná jsi nechal inspirovat včerejším večerem s živákama. Já jsem tuhle tu písničku v rámci tohle večera pouštěl. A pustím ji klidně znova, protože to je nádherná záležitost. Je to vlastně cover kapely Disturb, kapely, která patří k těm spíš tvrdším partičkám, co si budeme povídat. A nádherně zpracovala naprosto komorní a křehkou skladbu The Sound of Silent, dvojice, no, ty vidíte, ježiš, Simon a Garfunkel samozřejmě, občas mě to vypadává. Tak já vám to pustím. Jardo, výborný nápad, tady to máte. No a připomínám, číslo jsem do studia 210 32 33 34. Volejte si, připravte si nějakou pozvánku na léto pro kolegy bíťačky a bíťáky, kteří poslouchají tady společně s námi, nebo jak tady všichni společně posloucháme. Ať je to sem do České republiky nebo do okolí České republiky. Slovensko je nádherná země, co si budeme povídat. Rakousko, o bože můj, krásná věc. Dneska je módní i Polsko. Docela by mě zajímal názor někoho, kdo byl v Polsku v poslední době, protože tam je obrovský nárůst turistů nejen z Česka, ale i ze všech okolních zemí. Polsko se opravdu postaralo o to, že zatraktivnilo svoji krásnou zemi, anebo ať jsou to potom ty jižní státy, či dokonce země, které jsou za oceán.

oceánem, ať atlantickým nebo tichým, to už je na vás samozřejmě, jo? A teď už tedy pro Jardu, tahle ta nádherná skladba, tahle ta nádherná cover verze kapely Disturbed, The Sound of Silence, původně dvojice Simon a Garfunkel. Tak doufám, že se mi to podaří odstartovat. Jdu na to!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: večeri u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Tak, mám tady další přání a další takovou zkušenost z cizích zemí, tentokrát na západ od České republiky. Čau, Dané. Jsem řidič kamionu, takže jsem na cestách celkem furt. Momentálně se nacházím ve Švýcarsku na odpočívadle kousek od Curychu. Cestou vás obklopuje krásná příroda. Škoda, že je tu tak draho, no. Mohl bys mi prosím zahrát Paradise City od Guns N' Roses. Přeji hezký večer, Zdeněk. Zdeňku, taky ti přeji hezký večer. Asi už jsi zapíchnutej, ne, někde, ano, přespáváš nebo jedeš. Nevím, jaký jsou pravidla ve Švýcarsku a ani nevím, jaký jsou pravidla tady u nás pro kamionáky. Vím, že řidič ten tvrdý chleba má, když mám parafrázovat jednoho českého klasika. Když vidím ty fronty kamionů, když se někde stojí, když je to někde ucpaný. Vys jde osmička do Prahy, no, asi to Zdeňku znáš. K tomu Švýcarsku, přátelé, krátkej příběh, doufám, že to řeknu krátce. Bylo těsně po revoluci, všichni jsme byli nadšení, že konečně můžeme na západ, že bolševik padl. No, tak se vyrojilo spoustu různých cestovek, byly jich stovky, si myslím. Takový ty malý cestovky, některý byly spolehlivý, některý ne, tak však to bývá, víte, jak to bývá, i dneska občas narazíme nějaký podvodňasy. Ale v každém případě tahle byla spolehlivá a dobrý. Tak jsme si objednali zájezd v takovém rybářském městečku na severu Španělska pod vlastně, teď musím počítat dobře, pod francouzsko-španělskýma hranicema. Ano, říkám to správně. A hezký, no tak jsme tam dorazili, to jenom hotel, takovej okna do ulice, dobře na plášť kousek. Čuměli jsme jak vejři, byli jsme poprvý vlastně, nebo po druhý možná na západě, takže to pro nás byl neskutečný zážitek, ale že by to byl nějaký luxus, to ne. V každém případě hezký, vzpomínám na to rád, ale ta cesta. Naložili nás v Praze do karosy nějaký, nevím, plný autobus, že jo? Řidiči měli s sebou propanbutanový vařiče, takže když jsme přijeli někam už na západě na parkoviště, pro nás ta pumpa byla drahá, tam ty jídla, které tam nabízeli, luxusní, které voněly a měli jsme všichni hlad a rádi bychom je dali a všichni jsme měli málo peněz, tak řidiči udělali, ohřáli párky, že jo? Dalo se koupit nějaký pivo, co sebou vezli. A autobus neklimatizovaný, tak jsme jeli dlouhou cestu taky přes Švýcarsko právě, narážím. A řidiči měli povinnou zastávku noční v Ženevě. Takže nás vyhnali z autobusu u Ženevského jezera. Dělejte si, co chcete, my musíme do rána spát. No tak jsme tam bloumali, že jo. Já mám pocit, že jsme měli děti už a to bylo teda hustý. Tak jsme tam u Ženevského jezera spali, protože jsme byli naprosto znavení v tom autobuse, tam to bylo strašně nepohodlný. Já to říkám, protože mnozí z vás si určitě takovýhle zážitek nějaký pamatujou, že tohle zažili. Teď jsme se ráno probudili a Ženevani, což jsou velice movití lidé, jako všichni Švýcaři, nakonec na nás koukali skrz prsty, co to tam je za bezdomáče, že jo, z Česka přijeli, východ zahlcuje západní Evropu, tak asi na nás koukali. Tak jsme se zase naložili do toho autobusu, samozřejmě jsme se nemohli dát ani snídani, protože to tam je prostě i dodnes strašně drahý. No a nakonec jsme se dostali přes Francii, tedy až dolů do Španělska, nebo tedy do severního Španělska, do toho vytouženého místa pobytu. Tam jsme si to užili, zpáteční cestu už si nepamatuju, protože po té zkušenosti, když jsme jeli tam, jsem se na zpáteční cestu tak ožral, abych to nějak strašně, tu strašnou cestu přežil. Tak tolik můj zážitek z prvních porevolučních let či měsíců, kdy jsme konečně mohli vyrazit na ten vytoužený západ. Tak to bylo. Jinak tedy Zdeňka zdravím do Švýcarska a pouštím Guns N' Roses, Paradise City.

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: No a já mám Karla na drátě. Karle, já tě zdravím, čau.
1: Taky tě zdravím, Lule.
0: Hele, kam pozveš kolegy Býťáky a popřípadě Býťačky na letní dovolenou?
1: Pozval kolegy Býťáky, jako to mám já tu dovolenou na festiáky. Objíždím festiáky.
0: No. Hudební tramping, no, nebo hudební tak. Turistika, to je hnusný
1: tak,
0: slovo.
1: Pesně.
0: Hudební turistika, beatová nebo rocková. Rokový cestování, výborně, kolik těch festiáků už si letos objela, na který se ještě chystáš?
1: Metal Fest, Master a teď ještě jsme přidali Rock Castle.
0: Mm-hmm. Master proběh, že jo?
1: Krásný,
0: jo. Co tě nejvíc zaujalo?
1: Co asi? Halloween.
0: Halloween, jo? No,
1: to
0: jak
1: to
0: je
1: víš, ne. To je masakr.
0: A to tam jezdíš jak, jako sám, nebo s manželkou, nebo s přítelkyní?
1: Ne, manželku jsme dávno rozhodli.
0: Manželku si dávno...
1: Kukama, máme takovou partičku.
0: Jo, a cože si manželku dávno, co?
1: Jsme rozhodení, jo.
0: Jo,
1: tak bývá. Taky znáš, ne, ty vole.
0: Ty vole několikrát, co s tím budu povědět. No nic, to nebudeme rozebírat, aby jsme další neinspirovali, i když možná, že by se rádi nechali inspirovat, ale,
1: i to je možný.
0: Ale možná, že by jsme někomu do krásného manželství hodili vidla, a to přece Karle nechcem, že jo?
1: Ne, to nechci, to. Ať se to každý pořeší, tak jak má.
0: Stálně. Takže s kámošema a člověk má konečně čistou hlavu, já to chápu.
1: Jasně.
0: Jasně, tak co si dáme, prosím tě. Ty jsi chtěl po mně píseň od Deep Purple, dospělej muž, který pláče, že jsi to tady slyšel, já jsem to za boha fakt nenašel, tu písničku tady. Jestli se to nemenuje trošku jinak, nebo jestli to někdo neuvede třeba v souvislosti nebo v rámci textu než názvu písně.
1: Takhle to kluci od vás překládali, já říkám neumím po americky, takže jako nevím. Zkusil jsem to. Když tak se potom podív, až budeš mít čas někdy.
0: Na co?
1: No, na tuhle píseň.
0: Jo,
1: teď
0: no to víš,
1: že
0: já budu. Ano, sedám do archivu, beru si brejle na čtení, opráším zaprášený vinily.
1: Ty jsi říkal, že máš brejle na hovno.
0: No mám, no, ale tak jako... Tak aspoň se tak budu tvářit, no, dobře. No.
1: Dobře.
0: To? Musíš občas něco zakamuflovat, no, tak to znáš.
1: To je
0: no, kort před manželkou, co si budem
1: povědět.
0: Tak jo, Child in Time dáme.
1: Děkuji ti, Bozane.
0: Jasně, Karle, taky, hele, užij si festiáku další. Pozdravuj kámoše. Měj se. Čau.
1: Vidím.
0: Ahoj, čau.

0: večeri u repráku.
1: Na Radio Beat. Tak jsem, přátelé, bloumal, ty Deep Purple, jak mě říkal Karel, že bych chtěl zahrát písničku Dospělý muž pláče. On to trošičku poplet, možná, jo, ale nechci ho obviňovat. Já jsem zkoumal, až jsem vyzkoumal. A ještě navíc, přátelé, jsem to dostal od nějaké milé duše. Nevím, jestli to byl Byťák nebo Byťačka. Potvrzeno, protože někdo mi potom posléze napsal ahoj, asi tohle myslel. When blind man cries. No, když slepý muž pláče, tak se zřejmě jmenuje ta píseň od Deep Purple. Tak Karle, prosím tě, jestli je to ono, já to pustím, protože je to fakt krásná věc, tak si to pro příště zapamatuj, ať mě nemotáš hlavu, ale nic se neděje. Pomoc samozřejmě přišla, tak si to můžeme pustit. A fakt je to hezká písnička, to zase Karlovi musím přiznat. Tak jo, Deep Purple, když slepý muž pláče, When blind man cries.

0: Kubík.
1: No a jsou tu krásní večery, že ano, krásní tipy na krásní výlety od někoho docela osobitý. V každém případě já už teď mám na drátě Romana z jihu. Nazdar, Romané.
2: Ahoj, Dané.
1: Čau, ty seš obyvatel Českých Budějovic, že jo?
2: No, kousíček od Českých Budějovic, ale je to taková samota, kterou nikdo nezná.
1: Takže, počkej, samota, kterou nikdo nezná, řekni název samoty.
2: No, je to kousíček za mezi Křemží a tady těma kopcema za ještě jako to, takže je to takový
1: no to je jedno. Já vím, že to nechceš prozradit, aby ti tam nikdo neles. To ani ne,
2: ale to samota tady víceméně vlastně.
1: No, znáš Blatnou, teda nemyslím Blatnou ze zámkem, ale Blatnou před Freimburkem.
2: Jo, už si jednou o tom mluvil, myslím, že jsme spolu o tom hovořili, že tam máš nějakou chalupku, že jo?
1: No, bohužel, jí prodávám, to už tam dlouho nebudu, ale je mi to líto a slza teče, ale ty jižní Čechy jsem tak si stačil prokouknout. Ty jsi psal totiž i a říkal jsi, že máš moc práce, že se na dovolenou moc nedostaneš. Jsme na tom tak zhruba stejně.
2: Že
1: upravuješ pro kamarády elektroniku a že ještě máš kavna, takže potřebuješ dostavit, abys nezmrzl s celou rodinou.
2: Já to zimě přesně tak, protože za chvíli bude zima, že jo?
1: Jasně, rozumím. A že na té Šumavě je klendra, to jako známe oba dva, že
2: jo? Ano, no tak jako je to podhůří, že jo, to je trošku Šumavě, že jo, ale přitom je tu zimě, je tu zimě, jste jasný.
1: Hele, tam nahoře v Blatný, tam je klendra jako svině, teda ti můžu říct.
2: Tam je to blízko, to je skoro u Lipta, že jo, jasně, no.
1: Přesně, tak, no, jedeš Českým Krumlovem, projíždíš, jo, a tam je v zimě, já nevím, teď plácnu, jo, je tam třeba 5 stupňů, když je velká zima v Krumlově. A vyjedeš nahoru do Světlíku, tam už jsou ty vysoký tyče napíchaný a je o 6 stupňů míň, ty jo.
2: Už to začíná pomalu, začíná být zábě a takový zimě tam a takový,
1: přesně,
2: no.
1: Přesně
2: jako
1: tak.
2: To,
1: hele, ty jsi, pravda, no. Romane, ty jsi napsal, že ale máš občas místečko časový takový a vyrazíš na kole po málo navštěvovaných koutech Šumavy. Ti řeknu, nejdřív já, jo, jak jezdím, tak já jezdím po těch více navštěvovaných, jo. S klukem, se synkem, tam jezdíme kolem Břesoviš, tam nahoře, že jo, Blatná, Světlík a dolů do Freimburka, na Zmrzlinu k jezeru a fajn, a potom kolem Lipna, že jo, tam je cyklostezka Nazdar, potom krásná trasa je z Modravy, tam nahoru proti potoku na Břesoviště a dolů proti Vidře, proti proudu Vidry zase zpátky do Modravy.
2: Ale tam to toho jezdí víc přece těch lidí.
1: Ano, no a ty tak doporuč nějakou trasu pěknou.
2: Ale já jsem se

0: třeba tam by to člověk vyšlapal, že?
1: No, jasně. A zase to já jsem nedělal, já jsem nikdy chtěl nic takového těžkého sebou tahat. Takže,
0: jo, jako, jasně. No. Já bych doporučil ještě, člověče, když přejedeš z Freiburga tím trajektíkem na druhou stranu,
1: ano,
0: tak se nedat
1: ano,
0: zpátky na hráz, jako klipnu, aby si přijel do Lipna, jakoby do toho, ale dát se do, když vystoupíš z trajektu, tak doprava a ano, jdeš po rovinný silničce, ano, kde nikdo nejezdí.
1: Tam jo, to jezdí mín, no. Ne úplně nikdo, ale mín, ano. Jako
0: ano,
1: to,
0: a jedeš normálně po rovince kolem jezera,
1: ano,
0: a
1: ano,
0: dotýkáš
1: ano,
0: se tam místama. Místama no, se tam dotýkáš rakouské hranice.
1: Ano.
0: A pak tam jsou no, takový malý přívozy, já už se nepamatuju,
1: no, říkám,
0: na druhou
1: to
0: stranu.
1: No, je třeba máš další přívozy, kde končí v Kyselově, že jo? Jako ten je z Dolní Vltavice do Kyselova, je další
0: ano,
1: přívoz,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano, Horní Vltavice, jasně, to je ono.
1: No,
0: tak jsme se dopracovali na hezký tipy pro cyklisty kolem Lipna a tak dále a po celý.
1: Já se všelikám, no, jako to říkám.
0: A ta druhá strana, přátelé, to, jak vám teď říkal Roman, tam už je to pro opravdu sportovce, tam ty krpály jsou někdy.
1: Ano, tam jsou ty kopce pořádný.
0: Už pořádný, no. Tam
1: jsou, ano, přesně.
0: Ale kolem Lipna dobrý, tam je spousta hospod.
1: Tam to ještě ne, kolem Lipna to ne.
0: No, vy si dáte v hospůdce pivo a dětem koupíte zmrzlinu, že jo, a všichni jsou spokojení, no, děti jsou přeslazený, vy jste ožrali, no, tak krásnej vejlet. Hele, Romane, co jsi chtěl ode mě zahrát?
1: Jestli by to šlo od Rebels Šípkovou ženku.
0: Máš jí tady připravenou. Hele, zdravím na jich, na překrásný jich a překrásnou Šumavu. Měj se hezky. Jasně. Čau, čau. Ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Od Romana jsme dostali pozvánku na jih Čech, konkrétně na Šumavu a na cyklostezky. Já jsem si tam taky trošku přihřál polivčičku, protože to tam miluju a na kolech jsem tam něco projel, teda na kole, jo. Ale teď možná dostaneme pozvánku do jiného kouta České republiky. V každém případě Šárka je na drátě. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, ahoj.
1: Nazdar, co takhle děláš večer vzhůru?
2: No takhle, já jsem se zrovna vrátila z koncertu z Rígráčů,
1: ano,
2: který byl moc pěkný a tak jsem jako přijela domů.
1: A kdo tam hrál, mi řekni?
2: Hrála tam Rozálie.
1: Rozálie, akordeonistka, ano.
2: Ano.
1: Kouzelné to děvče. Krásné a šikovné, jak by jsem řekl. Tak to byl určitě skvělý zážitek, no a...
2: To teda byl.
1: Nebyl?
2: To teda byl.
1: Jo, to teda byl, aha, já jsem se při malém přeslech. Tak já myslím, jako stalo to pěkně za hovno teda. Ne, bylo to samozřejmě nádherný. Já ji znám a byl jsem na jednom jejich vystoupení, nebo jejím vystoupení v Balbínce a úžasný. Tak kam nás pozveš?
2: No tak když to byl jich, tak teď sever, to je jasný.
1: Cože, ještě jednou?
2: Když to byl jich předtím, tak teď sever. To
1: aha,
2: je
1: jo, takhle. Tak
2: si trošku
1: doufám, že do konce dnešního večera se dostaneme ještě na západ a na východ. No, to se uvidí. Tak, povídej. Sever.
2: Co, tak já myslím,
1: sever je to je. Liberec nebo...
2: Ne, já bych pozvala na sever k vlastně dolnímu toku Labe, to znamená někde od Litoměřic dál, kde je to naprosto úžasný, protože to Labe se tam dere bránou Čech, tak se dere ven vlastně, protože teče na opačnou stranu, že jo? Tak pod tou Bohemikou teče potom směrem do Německa a začíná tam teda Český středohoří po obou březích Labe.
1: Aha.
2: A celý to Český středohoří stojí hodně za to, protože ta levá, taková ta drsnější, divočejší strana, která potom přes díru, kterou tam vykutali velkorypadla, tak kouká na Krušní hory, tak ta je taková jako trošku hustší, i co se týče toho počasí, tak nebo na tom pravém břehu takovej ten houpavá náhorní plošina s těma vršíčkama, všude je tam krásně. Takže kam konkrétně pozvat? No, nejvyšší hora Milešovka.
1: No, to vím, to jsem tam,
2: občas
1: tam jezdím a když vidím, jak je strmá ta Milešovka, tak tam někdy vyšli nahoru nějaký lidi, nebo tam je meteorologická stanice, že jo?
2: Tam je meteorologická stanice a chodí tam pořád spoustu lidí, je tam útulna, v té útulně se dá přespat, dá se ráno pozorovat východ slunce, ovšem pozor, Milešovka svým druhým jménem je Hromová hora, protože má nejvíc bouřek v České republice, nicméně ten výhled stojí za to, protože Alexander Humboldt, ale opravdu Alexander Humboldt, tvrdí, že nejkrásnější pohled, nebo tvrdil, že nejkrásnější pohled na svět je z Milešovky, takže já si myslím, že to stojí za to, měl bys tam někdy vylít.
1: No to tam teda nevylezu, protože já na takový kopce nejsem teda. Takhle do Krpálu líst, to je, jestli mě tam vede nějaká lanovka, nebo je tam něco pro takový normální lidi, jako jsem já?
2: Ne, pro lidi tam vůbec nic není. Vede tam dopravní lanovka, to je takový vozejček zavěšený na ocelovém laně. A ta se nesmí používat pro přepravu lidí.
1: A když budu zabalený jako zboží třeba, to asi neprojde.
2: Možná jo. Že by si se prokec určitě.
1: že bych se vydával za naložené prase, jo, jako pokrm pro do útulny pro turisty.
2: No, ale tě tam pak neogrilovali.
1: No, právě, tak to nebudu riskovat. V každém případě kraj nádherný, jo, znám ho tak.
2: Takže to je Milešovka, no další vrchy, Lovoš, Malý Lovoš, Kletečná stojí za to, byť není tak navštěvovaná. No a na tom druhém břehu tam spoustu rozhleden, spoustu hrádků, hrád Házenburg a ostatně středohoří končí až Řípem, který geologicky taky patří do Českého středohoří. Pak tam můžeme najít vyvřelinovou vlastně skalní horu Bořeň, která je největším skalním solitárním útvarem ve střední Evropě.
1: No počkej, já tě přeruším. Ty seš jako nějaký přírodovědec, nebo seš odtamtad, že to tak výborně znáš?
2: Já jsem odtamtad.
1: Jo, aha. No,
2: já
1: tak tím se to vysvětluje.
2: Veskrze renesanční člověk.
1: Jo, prosím tě, a je tam nějaká, třeba kolem Labe, nějaká cyklostezka, kde, no, jak říkám, takový normální lidi, kteří nebudou, jak jsme se bavili s Romanem před chvílí o tom jihu, o té Šumavě, že některé ty krpály i na té Šumavě jsou fakt strmý. V to Střehoří bude určitě ještě horší. Dá se tam jestli nějak po rovině, v pohodě, na pohodičku občas si dát někde pivko nebo v Žernosekách dvojku vína. Dá se tam jet jako na klid prostě do...
2: Dá se tam jet naprosto na klid, protože samozřejmě podle Labe, které se šine od Žernosek až k nejnižšímu bodu, kde opouští Českou republiku, v nejnižším bodě, který Česká republika má, jako nadmořská výška, tak tam je to pořád vlastně z kopce, i když ne moc, tak tam je cyklostezka opravdu až do toho Hřenska snad, ale určitě se dá zřejmě.
1: Jedu, normálně.
2: Na pohoru do Ústí.
1: Já, díky za tip, jedu. Co si dáme za písničku?
2: No, tak já jsem chtěla Ozzyho, ale Dreamera už si hrál.
1: To už jsem hrál.
2: Takže Old LA Tonight.
1: To se strašně blbě vyslovuje, no. Old LA Tonight.
2: Podíváme se do LA dnes.
1: Hele, díky za výborný tip do severních Čech. Určitě vyzkouším. Tak zatím.
2: Dobře.
1: Čau, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj, tak si dáme Old LA Tonight. To je mimochodem moje velmi oblíbená písnička od Ozzyho.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

tady mám další dopísek, tedy SMSku. Dané, už jsem psal svůj tip na cyklo Bečva, ale ptal jsi se na Polsko, které můžu vřele doporučit, a to nejen Osvětim. No tak to je taková smutná návštěva, že jo? Solné doly u Krakova, ale máme projeté celé pobřeží Baltu, dlouhé písečné pláže, krásné duny u města Leba, levné jídlo i ubytování, bezplatné dálnice, akorát moře je studené a je škoda, že se v rádiích nehrají polské grupy TSA, Cut, Turbo, Lady Punk. Díky, Martin Zlín. Já ti Lady Punk, Martine, určitě zahraju. To je moje oblíbená kapela, na který jsem v 80. letech vlastně vyrostl. A moje zkušenosti z Polska, to ti chci, Martine, taky říct. Já jsem tam byl v době, kdy ještě tady vládnul hluboký bolševik, ale Lech Walesa už rozproudil solidárnost a když jsme cestovali stopem s kytarou přes rameno do Polska, tak už tam vládla opravdu svobodná atmosféra, kterou jsme doposud neznali samozřejmě, ani náhodou. Já jsem měl strašnou radost, protože jsem ve Varšavě na rinku otevřel futrál, vzal jsem kytaru, hrál jsem tam takový uličce u hlavního rinku, kde byli i malíři polští, kteří tam prodávali obrázky, to jsem znal z Karlova mostu, samozřejmě tady z Prahy, kde jsem taky hrával. A začal jsem a sypali se mi najednou zloté i marky, ty západní, jo, do futrálu a výborně jsem se tam živil. A hlavně si mě všimli ti malíři, ty kluci z té fakulty a ty výtvarní nějaký, nebo já nevím, jak se tam jmenuje v Polsku. A vzali mě do party a bydleli jsme tam s tehdy s bývalou partnerkou, ženou, později matkou mých dcer, abych to řekl. Jsme bydleli u nich na kolik zadarmo, že jo? To bylo skvělý. A chodil jsem tam hrát na ten rynek v podstatě každý den, až mě uspořádali ti malíři koncert, takovej prostě tam zorganizovali, že tam bylo pódium, aparaturu tam přitáhli a já jsem hrál pro mnoho lidí na varšavském rinku. To byl můj první nějaký větší koncert. Byl jsem naprosto nadšený. Pak jsme se rozloučili a jeli jsme stopem až na pobřeží tady do Gdaňsku, Gdaňsk, Gdynia, Chel, že jo, poloostrov, velice známý s písečnými dunami, mimochodem, jo, Martine, asi jsi tam taky projel. A tam to bylo to samé, jo, v tom Gdaňsku. Zase spoustu peněz do futrálu a Češi tam byli a já jsem hrál Kryla, že jo, a Myšíka a takovýhle pecky. No byl to jeden z nejkrásnějších zážitků, co jsem kdy měl. Pak nám těm polští disidenti ze Solidarity narvali futrál nějakým letákem a když jsme přijížděli český hranice, kdyby nám to objevili, tak sedíme samozřejmě. Byla to krásná doba, přátelé. Proto děkuju Martinovi, že mi to připomněl. Ale i teď právě to jsem slyšel, že to Polsko, že je to moc hezký. Jezera, to tady jsme ještě nezmínili, ty jsou taky tam na severu víc, že jo? Polský jezera jsou prý překrásný. Tak já tam, jo, tohle jsem nemám projetý, ale doporučuju společně s Martinem, jak vidno, který tam byl a který to projel. Tak toliko k Polsku a toliko z dnešního večera, přátelé, který byl takový cestopisný, takový nabídky, tipy na hezký výlety v tuzemsku i v zahraničí. Já děkuju za spolupráci, bylo to luxusní. Martinovi za ten poslední tip děkuju a pustím mu skladbu Sloncem opetání Lady Punk, polská kapela, která byla v největším boomu nebo v největší proudu slávy právě v těch 80. letech. No a my se uslyšíme zase o víkendu třeba, že jo? Vidíte? No, tak jo, tak si užijte zbytek dnešního večera. Zítra už bude slunečno, jak já sleduju furt to počasí.
přes víkend se začne oteplovat, pondělí se to trošku zhoupne dolů a od úterka budou zase tropické teploty. No, někdo to má rád, někdo ne. Já teda jo, když sedím zrovna ve stínu u studeného vína nebo vychlazeného piva. Asi tak. Dan Kohut vás zdraví, přeje vám dobrou noc. Lady Punk, Juraja Hýb a ještě se nám tam třeba něco vejde. Mějte se hezky, naschle a díky ještě jednou za spolupráci.

Klasický rok.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný, dobrý středeční večer vám přeje Petr Koral na startu dalších uší. Jejichž hostem dnes bude bubeník Tomáš Hajíček, mladší člen skupiny Krucipis. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj Peťo.
1: Ty máš uši k premiéru, tak já jsem ti vysvětloval ty vlastně zásady tohoto pořadu, než jsme šli do studia, tak asi to nebudem protahovat a půjdeme rovnou na první písničku, ne?
2: Pojďme na to.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši na rádiu Beat, tohle byla první skladba určená k tomu, aby ze svého poslechu zhodnotil Tomáš Hajíček, bubeník Krucipisku, tak jdi do toho.
2: Tak, tohle, jestli se nemýlím, byla kapela Jethro Tull.
1: Skoro.
2: Ne. Tak, to jsem, poznal jsem to samozřejmě, jsou to Foo Fighters, je to pecka, je to tuším třetí single z poslední desky.
1: Jo, je to z nové desky.
2: Já tu kapelu mám strašně rád, byl jsem na ní necelý měsíc zpátky se podívat živě na jejich turné ve Varšavě a bylo to fantastický a mám to strašně rád, tu kapelu.
1: Je ti ta parta sympatická třeba i tím, že Dave Grohl je původně bubeník taky?
2: Hele, asi taky, protože prostě ty party, spoustu těch partů nahrává prostě on, vlastně bych řekl skoro všechny podle mě na ty desky. A dělá si to tak prostě jednoduše a pěkně, čistě a ty nápady jsou skvělý, jako.
1: Což mě tak napadá, nemáš ty jakoby někdy tendence taky zkusit něco sám trošku víc frontmansky, než jenom za bicíma?
2: Tak já jsem měl kapelu.
1: Právě proto se ptám, že jo?
2: A akorát teďko na to nemám úplně čas, dělám to spoustu, hodně podnikání a mám rodinu, mám dítě malý, takže na to úplně nezbývá čas, ale do budoucna bych se k tomu určitě rád vrátil. Mám nějaký plán s tou kapelou, takže do budoucna určitě bych rád něco vydal.
1: Nikdy neříkej nikdy, správně. Tak pojďme dál, budeme si dávat samozřejmě i nějaký český věci, tak první přichází právě teď.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Dnešní uši tady má pečlivě nastražené Tomáš Hajíček junior z Krucipisku. Tak co ti ty uši říkali teď?
2: Tak kamaráde, že mě uděláte hnedko na druhý písniče, to jsem teda nečekal, že já mám docela dobrý rozhled. Ale tuhle kapelu normálně nepoznávám a přijde mi to něco, já nevím, jako z období Alice nebo něco takového.
1: Jo, jsou to 90.
2: Ale nemůžu vůbec přijít na to, co to bylo. A bylo to celkem super, jako takový pěkný big beatek.
1: Dám ti radu. Byla to kapela liberecká a dokonce s ní chvíli hrál i tvůj otec.
2: Ježišmarja, co to bylo?
1: Taková místní legenda tenkrát.
2: Tak to byly ty, Těla to nejsou.
1: To, kde hrál jeden z těl předtím.
2: Ano.
1: Solomon Bob, nebudu tě trápit.
2: Solomon Bob, jasně, jsem blbej. Ano, jo, tak to byly Solomon Bob, vidíš to. Krásný, jo? No vidíš. Tak ty jsem nezažil, to jsem nemohl naposlouchat, že jsem nezažil nikdy naživo.
1: Byl jsi ještě příliš.
2: Je to tak.
1: Tak jo, tak zase někam zkusíme.
2: Super.
1: Takzvaně za humna.
2: Super.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: A také Tomáš Hajíček mladší má opět slovo.
2: Tak toto, kluci, opět poznávám, to jsou Biohazard. Nevím název písničky, protože já mám blbou paměť na názvy.
1: Písnička se jmenuje Business.
2: Business, vidíš to? A tuším, že to je z desky Urban Discipline.
1: Jo, je to tak.
2: A tu kapelu mám strašně rád a 2 roky zpátky, tuším, se dali dokupy v původní sestavě a vyjeli na tour a hráli tady koncert v Lucerna Music Baru, na který jsem jel, protože jsem věděl, že se dali dokupy v té původní sestavě a strašně jsem se na to těšil. A byl to jeden z nejlepších koncertů, který jsem za posledních třeba 10-15 let prostě zažil. Strašná energie, strašně to mělo kule, jak se vrátili po té době. A byl jsem tam podle mě nejmladší, jako, takže to bylo skvělý.
1: To už se i tobě stává, že
2: ano,
1: jsi,
2: ano.
1: Že někde nejsi. Ano, dobře.
2: Jo, takže,
1: ty
2: takže
1: si na tom máte ještě.
2: No. Fakt dobrý koncert. Neskutečná energie, neskutečná. Každému doporučuji. Nedávno byl jedna tady ve velkém Meziříčí na Fight Festu, co pořádá Tomáš Flek, kamarád, fantastický festival, tak tam byli vlastně jako jeden z headlinerů a trošku mě mrzlo, že jsme někde tuším hráli, že jsem se tam nedostal. Protože ty jejich koncerty jsou tím jako vyhlášený, že to je strašná zábava, energie.
1: Já mám takový pocit, že oni tam zaspomínali i na to spojení s Onyx.
2: Je to tak.
1: Tak dobře, tak zase návrat na domácí scénu a bude to něco teď v podstatě punkového.
2: Už se těším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Tedy musím vám, vážení posluchači Rádia Beat, něco říct, protože vy samozřejmě nemůžete být přítomni těch okamžitých reakcí při té písni, co se tady odehrávají ve studiu. A já musím prozradit, že jakmile to začalo, ozvala se houkačka policejní, tak Tomáš Hajíček ho z dnešního pořadu, tedy Tomáš Hajíček mladší, okamžitě věděl, co to je, to mě úplně posadilo a mám sejmu teda tady ze sedačky. Tak to řekni ostatním, co to bylo a jak to, že Tomáš tak.
2: No, tak jsou to Hubert Macháně a já jsem to slyšel, ježiš

0: pak až kluci pistí desky, jako ratatá a podobně. No, myslím si, že asi jo, máš pravdu.
1: A když to slyšíš po těch letech, pořád tě to baví?
0: Strašně mě to baví, úplně si to užívám. Já si to nikdy nemůžu pustit, protože na streamovacích službách to není, takže jste mi udělali radu, že jste mi to pustili. Je to prostě, je to na tu dobu jako parádní, jako za mě.
1: Tak od Huberta Macháně, to je logický krok ke kapele tvého otce a samozřejmě dneska už i tvé a dalších muzikantů, tedy ke Krcipisku. Jak tam vypadá aktuální situace? Co se u vás děje?
0: Situace vypadá dobře, teď vlastně jsme v půlce festivalové sezony. Letos jedeme Hrady.cz, což je takový jako příjemný zpestření po těch letech, co jsme tam, co nás tam Viktor zval, tak se to konečně podařilo a domluvilo se to, takže jedeme Hrady, což je takový pěkný zpříjemnění toho léta, protože to mají fakt jako teda po těch letech vychytaný jak zázemí pro kapely, tak ten servis. A pomalinku připravujeme EPčko, na podzim 1. listopadu vyjde, který se bude jmenovat teda V prdeli je tma.
1: Mm-hmm. A to je pravda.
0: A je to pravda.
1: Tak pojďme dál.

0: Hosti Rádia Vít a Petr Korál.
1: Ve studiu se mnou nadále sedí bubeník Krucipisku, tedy Tomáš Hajíček mladší, a on je tady od toho, aby vynášel ty svoje soudy na to, co právě hraje. Tak jdi do toho.
2: Soudy, jo? No. Tak tohle, jestli se nemýlím, tak byly Type of Negative.
1: Je to tak?
2: Je to písnička, nevím, zase název je to tuším z October Rust desky. Je to tak?
1: A... Cinnamon Girl.
2: A, OK. A tu kapelu, k ní jsem se vrátil. Poslouchám ji poslední, tak rok a půl, zase zpátky. Poslouchal jsem ji dřív. Strašně mě zajímá, jako baví mě ty melodie, ty celkově ten atypický zpěv. Je to strašně zajímavá kapela pro mě. Strašně zajímavá. Vrátil jsem se tomu po x letech a úplně jako si na tom ujíždím. Jako. Jo. Když jedu večer sám někde z koncertu, tak a nechci masakru, po tom masakru, který prostě zažíváme na těch koncertech, chci nějakou buď pohodu, a takže a nebo něco prostě zajímavého, klidného, takže určitě sahám po Type of Negative. Jako.
1: Tady u tahle konkrétní písně, co dohrála, tak je ještě ta zajímavost, že to vlastně není původní kousek Type of Negative, ale je to převzetina od Neila Younga, což by možná málo kdo řekl.
2: Tak to jsem nevěděl. Tak to je zajímavá poznámka, děkuju.
1: Tak zase zpátky na tuzemskou scénu.
2: Jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi připomínám dnes Tomáš Jajíček, mladší z Krucibisku. Opět mě teda zaskočil, možná podceňuji, protože tuhle píseň nebo toho interpreta opět pozná téměř okamžitě. Tak to řekni ostatním, co to bylo.
2: A, tak jak, Dimitri,
1: a jak se ti to líbilo?
2: Jsou to Dimitri, tuším, že ta písnička se jmenuje nějak Digitální doba nebo digitální
1: tráva.
2: Teror nebo tráva, jo. Já jsem se s klukama viděl po dlouhé době, asi 3 týdny zpátky jsme s nimi někde hráli a řekl jsem to i jim a museli jsme se na tom jako shodnout, bylo to naprosto profesionální vystoupení, takhle si představu, že by to mělo vypadat u velký prostě kapely, jo, je to od zahrání, od zpěvu, od celý té techniky, co se tam odehrávalo před tím koncertem a během toho koncertu, tak takhle si představu, že by to mělo asi vypadat v profesionální kapele. Bylo to fakt super. Viděl jsem to poprvé s Vencou na zpěvu. Málo kdo ví, že jsem s Vencou a i s Jirkou hrál.
1: Já to vím, kapela Red One, viď?
2: Ne, to nebyla Red One. Red One byla po nás a tam už nastoupil Miloš Mér a my jsme hráli v Noid Crew.
1: Jo,
2: Noid Crew.
1: Jasně, tak to bylo předchůdce.
2: Já jsem to jakoby ještě neviděl s Vencou a teď na nějaký 3 týdny zpátky jsem to viděl poprvé a byl jsem nadšený z toho, jak to ty lidi berou, jak to vlastně celý proběhlo, jako ta výměna toho zpěváka, jak se to vlastně povedlo. Myslím si, že to je strašně ku prospěchu a ta kapela, říkám, je naprosto nám jako Ačková kapela v České republice, nemám tomu co vytnout. Naprosto.
1: Není co dodat, tak zase dáme něco odlehčenějšího,
2: tak jo.
1: Ne tak tvrdého.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: To bylo trošku kytara i skotských dud určených pro uši Tomáše Hajíčka juniora. Co ty na to?
2: Irských spíš? Byly to drobky Barfis, tak tu kapelu mám velmi rád. Nevím ani, co to bylo za písničku, ani z jaký desky, protože oni těch desek mají opravdu teda požehnaně. Já znám, samozřejmě mám naposlouchaný takový ty základní, ty Warrior Scout a podobně, ale výborná punková, irská punková kapela, prostě dobrý na party vždycky to je. To máme rádi. Viděl jsem je na Mighty Sounds, podle mě tak 7-8 let zpátky, bylo to neskutečný zážitek naživo.
1: Irská, ale z Ameriky.
2: Ale z Ameriky,
1: jasně, oni mají ty irský kořeny, to je jasný, ale jsou to Amíci jak pohano. No.
2: Je tak, Boston, ne, tuším.
1: Asi.
2: Myslím, že jo.
1: Nechci se hádat, ale je to dost možný.
2: Jo, takže super parta taky.
1: Tak opět změníme pro žánr.
2: Tak jo.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vín.
1: Stále posloucháte Uši, stále je tu hostem Tomáš Hajíček, bubeník Krucipisku, a já jsem samozřejmě chtěl, tak jako v jiných případech těch písní, co slyšel předtím, aby okomentoval a ohodnotil, co poslouchal, a případně i identifikoval. A on identifikoval také už docela brzo, tak tedy, co to bylo a hlavně, jak se líbilo.
2: Tak, tímto zdravím kapelu Pačes a Báru Basikovou, to byli Pačes, jeli s náma turné, tuším teďko na podzim, na jaře, vidíš to, jaře. To mě už se to plete, jo. My furt hrajeme. Takže na jaře s náma jeli turné, specifická muzika, výborně zahraná, Bára je prostě živel, je to prostě strašně zajímavá věc. Určitě je to jako náročnější, není to pro každýho, ale ty svoje fanoušky to má, je to prostě alternativa, zajímavá kapela, určitě.
1: Já myslím, že obecně bylo i zajímavé to spojení těch dvou kapel. A mě teda trošku mrzí, že jsem to nezažil, ani jeden koncert. Mm-hmm. Škoda, tak.
2: Jsme nebyli v Praze totiž.
1: No, nebyli, no. To je pravda. Dobře, tak teď se vydáme naposledy do ciziny.
2: Dobře.

0: hostie Rádia Vít a Petr Korál.
1: Mám takový pocit, že tohle byla úplně nejstarší písnička, nebo aspoň ta zahraniční, protože v Hubert Macháně to bylo zhruba z podobné doby, ale tohle bylo přece jenom možná ještě o trošku starší. A co to bylo, to vám řekne Tomáš Žejček.
2: To byly Faith No More, kamaráde. Ty mám taky velmi rád. Teď jsme se tady o tom bavili spolu, že vlastně ohlásili na rok 2027, že by se měli vrátit na turné na pódium. A pokud budou někde v dosahu rozumným, tak to je jedna z mála kapel, kterou jsem teda ještě naživo neviděl a kterou bych si teda přál asi vidět.
1: Z jakého důvodu? Co tě na nich baví?
2: Celkově ta kapela je prostě úžasná. Muzikantsky, nápadama, celkovou jako energii, podle mě na životu musí být paráda. Jako. Mám jich pár už jenom těch kapel, co jsem neviděl, a tohle to je jedna z těch pár kapel, kterou bych rád opravdu jako ještě teda zažil.
1: Tak tady se musím pochopit, že jsem je viděl asi třikrát a samozřejmě nelituju. Mm-hmm. Dokonce jsem zažil takový koncert jeden na Strahově, kde předskakovali Guns N' Roses a líbili se mi možná víc.
2: Okay.
1: Ale to třeba fanoušci Guns nebudou chtít slyšet. Dobře, tak teď si dáme poslední píseň určenou k tvému hodnocení.
2: Ano.
1: No a pak si pochopitelně musíme pustit i něco od krcipisku. Ale ještě chvilička.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Tomáš Hajíček mladší. Tak co si říká na toto?
2: Tak to vím naprosto přesně, to jsou Katapult a je to z období, když Oda Říha chodil fandit na Bohemku, ne?
1: Téměř.
2: Ne, tak tady jste mě teda dostali taky, bylo to výborný, docela jsem se zasmál u toho textu a celkově bylo to skvělý, ale neuhádnu to.
1: Ta písnička je stará asi 35 nebo 36 let, původně ji hrála skupina Kryptor.
2: Jasně.
1: Ale tohle byla nová verze, ono už podle zvuku to bylo znát. A možná tě překvapí, že tuhle píseň nahrával kytary tam tvůj spoluhráč z Krucepisku David Pavlík.
2: A?
1: To je totiž takový studiový projekt Dissenter.
2: Dissenter, OK. Zajímavé, neznám, poslechnu. Hned mu řeknu, ať to zahraje naživo o víkendu, až budem hrát.
1: Tak jo, my jsme na konci a domluvili jsme se samozřejmě s Tomášem už před vysíláním, že si musíme pustit logicky a pochopitelně něco od Krucepisku. Asi nejspíše prozatím posledního alba Hovnozle. Výběr je na tobě. Učiň výběr.
2: Tak pojďme tam asi prdnou chiméry.
1: Můžou být?
2: Jo, taková pohodovka.
1: To byl Tomáš Hajíček, děkuji za návštěvu.
2: Taky díky, chlapi, mějte se hezky.
1: Loučí se Petr Korál a tady už je Krucepisk. Zatím.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: 2 minuty po 20. hodině vás zdraví od mikrofonu rádia Beat Dan Kohout, je úterý a tudíž roková zpovědnice v tento čas. Přátelé, dneska to bude tak trošku o jeskyních a jiných dírách různých, potom o takovém jednom festiválku, no mini festiválku, ale zase nebudeme troškařit, o festiválku, dobře. O parní mašince s vagónkama, to čumíte, víte, vůbec netušíte, o čem mluvím. O jednom krasu, a to konkrétně o českém krasu, no a co bych ještě tak, a bude to vlastně taková pozvánka na rodinej vejlet, ano, do nádherný přírody, plný rezavých starých strojů. To znamená, bude to taky o jednom lomu. No a jakže se ten festival jmenuje, to vám prozradím za chvíli, až vám představím dvě organizátorky tady té akce, která bude už snad mít 10. výročí, pokud se nemýlím, ale to nám holky řeknou sami. Tak za chvilinku.

0: Marková spovědnice.
1: No tak je na čase představit vám moje dnešní hostky. Ještě to je strašný slovo. No, jsou to prostě dvě holky. No a oni vám řeknou a vysvětlí vlastně ten můj úvod před chvílí. Je to jednak Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. Já jsem to řekl, to příjmení. Bál jsem se toho. Čau, holky.
2: Ahoj.
1: No, vy jste takový nějaký, jako vy jste vylezli ze skyně, nebo
3: no,
1: co?
3: No jasně, jsme utahaný.
1: No, jako jste utahaný, hold, to lezení v tom. Tak nám vysvětlete, o co tedy jde. Já jsem měl takový indicie, jsem uvedl, jo. Jeskyně, mašinka, festival, jo, co jsem tam ještě říkal, akce, rodina, dá se říct. Tak celý se to stejká v takovej jeden cíl a to je Lomfest. Říkám to správně?
2: Tak. Správně.
3: Já myslím, že řekneš v jednu podzemní řeku.
2: V českém krasu?
3: Tak mohli bychom nějakou mít.
1: To je ta punkkva. Tam, jo, jo. Punkáči tam plavou, že jo? Punkkva. To je podzemní řeka.
3: Přesně to je.
1: No tak co je Lomfest? Vysvětlete vlastně, co znamená tato akce a proč to spojení s jeskyňářema, proč to spojení s mašinkou, s českým krasem. A taky se Solvajovejma dolama.
2: No, ono to vlastně vzniklo u příležitosti 25 let vzniku společnosti Barbora, kdy se začaly dávat dokupy ty starý lomy, opravovat ty starý baráky, schánět mašiny, stavět koleje nový přes ty lomy.
3: Čekaj, ty jsi začala ale odjinut.
2: No, ale...
3: Tak je to tak, že kdysi se těžilo v Solvojových nikoli v dolech, ale lomech. Aha. Se těžil vápenec u Berouna.
1: Permoničkové
3: tam těžili ve štole, samozřejmě v čem jiným. A vozila se tato surovina k dalšímu zpracování. A po ukončení té těžby tam zůstal opuštěný areál. A tenhle opuštěný areál objevilo pár magorů, který jsou naši výborní kamarádi. A začali ho dávat dohromady, aby si tam mohli realizovat svoje dětské sny. Takže teďko tam jezdíme parní mašinkou po 5 kilometrech nebo ještě víc kolejí.
1: K tomu se dostaneme. Těm podrobnostem, Šárko, k tomu se ještě určitě dostaneme. Pojďme od začátku trošku. Lomy, Solvajově lomy, nebo Solvajův lom, nebo tak je to správně řečeno. Kdo to byl Solvaj?
2: No, byl magnát, který vlastně...
3: Podnikatel. On byl podnikatel a on měl před válkou ještě v Ústí nad Labem fabriku, která se po válce jmenovala Tonaso, továrna na sodu. Předtím to byl nějaký Solvajův závod nebo něco takového. Měl tam i nádhernou Solvajovu vilu, v který nikdy nebydlel, v který bylo ředitelství té fabriky, kde jsme taky dělali exkurzy pro lidi, který to zajímalo, včetně teda toho jeskyňářství a podobně.
1: Jak se dostal do českého krasu?
3: No za surovinou.
1: Za surovinou?
3: Vápenec v Severočeském kraji nenajdem.
1: Jo, to nenajde.
3: Takže to je o geologickém podkladu, podloží a ten vápenec v tom českém krasu je, takže tam se začal v tomhletom lůmku, vlastně v těchto lomech, který jsou okolo svatýho Jána pod skalou.
1: A k čemu potřeboval vápenec? Na sodovku? Nebo jako, když
3: na
1: měl...
3: sodu.
1: Na sodu.
3: Na sodu. Jedlá soda, bikarbonát.
1: Takže to bylo někdy za první republiky, nebo možná v minulým století, před minulým století, tedy tom 19. Jo?
3: Určitě.
1: Potom to uchopili, předpokládám, bolševici.
3: Jasně, Komančové si zařádili, přejmenovali to na Tonaso, Solvaje vypráskali.
1: Počkej, na Tonaso ne snad.
3: Tonaso se to jmenovala továrna na sodu.
1: V Ústí ne, my mluvíme o českém krasu.
3: Z toho českého krasu se ta surovina vozila do toho Ústí.
1: Jo, jasně. Takže v českém krasu se
3: těžila
1: vápenec a v Tonasu se zpracovávala surovka, soda teda, jo? Říkám to správně.
3: No tak ten vápenec se zpracovával na věci do stavebnictví a odpadním produktem, protože dřív, když se ten vápenec zpracovával na cement a podobně, tak tam vznikaly odpadní produkty, které byly velice škodlivé pro přírodu i pro člověka, takže lidi běžně umírali v těch fabrikách a okolo ve 100-kilometrovém koridoru bylo nic. a Solvay vymyslel nějakou chemickou, chemický zpracování lepší, z kterého zároveň ještě byla ta soda a ty další produkty a byl to prostě dobře. Bedna chlap.
1: Ale my směřujeme do českého krasu.
3: Dobře, jak zase se ústí spal.
1: Takže jsme se dostali trošku do těch vysvětleních. Takže Solvay, jenom to zkusím dát trošku dohromady. Bolševik se chopil moci po 48. Solvayovi lomy šly do rukou národu, no, státu.
3: A začaly chátrat.
1: Lidově to začaly chátrat. A když po revoluci, předpokládám, v 89. zůstaly opuštěny, říkám to doufám historicky správně, a chopila se toho ta vaše banda, nebo banda, předchozí banda těch vašich přátel, spolek...
2: Spolek Barbora.
1: Spolek Barbora. A začali tam blbnout. Tak a tady odsaď začneme.
2: No blbnout, ono to taky jako občas nebyla sranda, jo, protože to něco takového jako dá dokupy po tom, co se na tom vyřádili komunisti. Jako žádná
1: prdel. Všechno zničený, jako dokážu si představit, ano.
2: A v podstatě oni tam začali někde na začátku 90. let, 93. třeba, ale první návštěvníci tam byli až v roce 98. Jo, a od té doby už to funguje jako skanzen a furt se to tam jako různě vylepšuje, zvětšuje.
3: Zvelebuje.
2: Zvelebuje. Nakupují se nové mašiny.
1: Tak, a k tomu se dostaneme. Teď pecka, další od vás, nebo vlastně první od vás. Ty jsi, Máří, Jimiho Hendrixe vybrala, Purple Haze. Proč zrovna tuhle pecku? To je tvůj oblíbený Big Beaták, nebo...
2: To taky, ale je to tam cíleně vybraný kvůli tomu Lomfestu, protože nám tam pravidelně jezdí hrát Jarda Barták s kapelou Ex Post a on hraje i tyhle ty jako starý šlágry a teda jako velice jako přesně a perfektně.
1: Dobře.
2: Takže já bych začala prostě něčím, co posluchači rádia být znají, aby se hned na začátku nevyděsili.
3: Protože až jim pustíme to, co si hrajeme my, to budou koukat.
1: To bude teprve peklo. Tak jo, Jimi Hendrix, Purple Haze, a pak se dostaneme dál.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my si budeme povídat s Šárkou a s Máří o jedné akci. Kolem ní se točí právě Solvajovi lomy, ne doly, protože doly by to by znělo jak z Pána prstenů, že jo? Gimli a spol.
2: Gimliho
1: takže
2: máme taky.
1: Lomy, ano, Gimliho máte tam, vydáváte úplně všechno. To je pravda. Ale především, jak jsem uvedl na začátku, Šárka a Máří jsou spolupořadatelky, že vás je na to víc.
2: Ano, my to spolu pořád.
3: No, ne, já jsem jenom taková podržtaška, přivez, odvez, vytiskni, rozvoz.
2: No, to je nejdůležitější funkce.
1: Šárka je podržbotka, nebo co?
2: A já jsem podržbotka, plus ty, já ti půjdu do řemesla, protože to moderuju.
1: Hlavní pořadatel je kdo teda? Podržtaška s podržmotkou, dobře.
2: Tak to je historicky, ale na tom se podílí pár lidí, já. Asi to vzniklo v hlavě Monči, ne?
1: To je jedno.
3: Já si myslím, že v hlavě je možná spíš Majka.
2: Majka, no. Mike s Mončou jsou takový
1: prostě
2: jako
1: ta vaše partička dala dohromady tenhle festival.
2: Naše partička si vymyslela, že nebudeme furt špinavý podzemí, že vylezeme ven a ukážeme, jaký jsme borcí.
1: Jak vás napadlo, že tenhle ten festival, který se jmenuje Lomfest, tak tady už nemusím vysvětlovat, proč se tak jmenuje, že se bude konat zrovna na tomhle místě poměrně odlehlým od civilizace, tedy musím říct, já jsem tam byl jednou, loni, myslím, že jo. Já už se to nepamatuju, my jsme se tam nějak s Olinem trošku prdli, on mi vypil červený víno, všechno, to je fakt. Protože loni tam hrál Norby, Olin z Chleba a Ivan Hlas, bylo to úžasný, ale i ostatní kapely fantastický, já jsem byl takový skeptický, kamže to jdu, bylo to opravdu takový, jak to říct, skromný, ale zároveň velkolepý a mělo to úžasnou atmosféru. Takže vřele doporučuji. To je jenom taková moje vzpomínka. Zkrátka a dobře, letos je to desátý?
2: Letos je to devítka.
1: Desítka. Ale to vůbec nevadí, že? Tak, tohle vás napadlo, ptal jsem se na to, že zrovna v tomto místě, asi proto, že tam je prostor a že jinde by to bylo těžší.
2: Ne, on kdyby byl Lomfest na koupališti, tak by to asi nebylo.
3: Tak ten prostor je samozřejmě jako na to hodně vhodnej, teda když máme dobrovolný vstupný, nemusíme to oplocit nebo takovýhle jako opičárny, ale jak jsem říkal, že to vlastně vzniklo k tomu vzniku z, jako oslavy z vzniku společnosti Barbora. A tehdy na tom prvním ročníku, já jsem tam nebyla, protože jsem o tom nevěděla, tam hrály jenom tři kapely, jo, a za ty roky se to prostě rozrostlo.
1: Rolling Stones, pak tam hráli Iron Maiden, že jo, my tuším.
2: A Metallica.
1: A ACDC, no kdo. Ne, dělám si s tom, že je spedel, ale hráli tam, začalo to velmi skromně, zkrátka.
3: No jenom jako setkání pár kamarádů a on nějak se to ujalo, takže další ročník už bylo, myslím, že tak o pěti kapelách a teď už jako stabilně 6-7.
2: Navazuje na to, že my jsme jako zvyklí, když vylezem z díry, tak po večerech si trošku zabrnkati a zahékati. A
1: po té, co se rozkoukáte, no, teda v denním světle.
2: Ano, jako přesně, umejem si oči od bláta a podobně. Takže proč si nezahrát i nepozvat na to hraní někoho dalšího? No postupně se to tak nabalilo, takže letošní ročník 6 kapel, loni tam bylo 7 kapel, pokud vím, a příští rok to bylo
1: úplně velký. Jaký je žánrový nebo stylový složení tedy ta dramaturgie toho festiáku?
3: Jako dalo by se říct, že to je převážně folkový, ale jak jsme si pouštěli třeba toho Hendrixe, tak i tohle to tam zazní od různých interpretů. Beatles jsme tam měli, Revival, Skladna, vynikající. Jo, takže je to taková všeho chuť, vlastně, aby si každý přišel trošku na svý.
2: Myslím, že se nemusíme bát říct folk rock například.
1: Folk rock, někdy až rock tedy.
2: No,
3: někdy třeba country punk.
1: Country punk je zajímavý, punk. Ano. To je velice zajímavý styl, určitě. To by mě docela zajímalo.
2: Country punk je pokaždý potom, když je after party taková, takže my máme vždycky potom jamíček až do rána, do časných ranních hodin, do svítání, ranního kudopění a to je country punk a grom.
1: Tady. Výborně. Hele, holky, vy jste teď vybrali Stimberka. Co je to Stimberk? Nebo kdo je to Stimberk?
3: Stimberk je vrch u kousek od Kutné hory. Malešov. A tam jsou starý opuštěný doly.
1: Je jasný.
3: A, je to o tom. A je to teda, je to takový zvláštní, ale je to vánoční píseň, jako aby jsme se ochladili teď.
1: Počkej,
3: v tom parním
1: létě. Je tedy kapela, nebo?
3: Ne, Stimberg je název té písničky. Je to od kapely Tektonika.
2: Zdravíme Majka, protože to je...
3: Je to kapela, která vlastně jako, když se zadaří, tak hraje na pódiu třeba dvakrát do roka. Jo. A takže, pro ty,
1: zadaří, jo.
3: Takže pro ty posluchače to většinou bývá jako svátek. Jo. Tak
2: to je čistě jeskyňářská kapela tohleto v podstatě, no, kde se, a ty normálně... A
1: já se ani lidi vím, že hrajou maximálně dvakrát do roka, když jsou furt někde zalezlí v nějakých jeskyních.
2: No, nikdo neslyší, no.
3: Pak se to samozřejmě hraje u toho ohně, když se vyleze z těch děr, ale to má přece jenom jako jiný aranžmá trošku. Takový, že jsme rádi, že to někdy zahraje.
1: Jste rádi, že vylezli všichni muzikanti zdraví a živí, jo.
2: S nezlámanými údy.
3: No.
1: A Tektonika bude letos taky na tom festiáku?
3: Letos bohužel nebude, protože se trošku přeskupuje sestava a bylo by to náročné prostě to naskoušet takhle narychlo, takže, ale jestli teda to půjde dobře, tak příští rok by tam mohla být a třeba i s lepším drivem než minulý
2: roky. Já myslím, že příští rok tam bude určitě, protože desítku si nemůže Tektonika nechat ujít.
1: No, já si myslím, že se nenechám ujít snad ani já. To
2: určitě.
1: Je
3: a bude tam už s tou harmonikou.
1: Takže Tektonika,
2: a bude tam už s tou harmonikou, to na kterou hraje Máří. Vývod. Na držky.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Smíšková spovědnice na Rádiu B.
1: Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. To jsou dvě děvčata, který zastupují organizační tým, abych to řekl takhle, festivalu Lomfest a jeho letošní 9. ročník. Holky, teď by bylo dobrý prozradit, kdy se Lomfest letos koná a další takový různý podmínky a v podstatě zázemí, který tam pro návštěvníky je. Tak, kdy se koná?
2: Tak letošní ročník se koná 1. srpna.
1: V sobotu.
2: V sobotu. Od dvou.
1: To je jedno, prostě už odpoledne brzo, ano.
2: A je to kousek od obce svatý Jan pod Skalou, kousíček od Berouna, Český krás. Myslím, že to většina lidí jako zná, že ten svatý Jan je hodně atraktivní místo a ono to patří pod ten katastr.
1: A je to kousek.
2: A je to kousíček.
3: Do pěšky. Toho skanzenu Solvajovy Lomy, ten je přímo i na mapě, když se někdo zadá do Google.
1: Kolik je to kiláků ze svatýho Jana do Solvajových Lomů?
3: No, ze svatýho Jana do Solvajových Lomů je to hlavně hodně do kopce.
2: No, je to asi třeba jenom kilometr, ale prudkej.
3: Takže tam je lepší přístup potom z Bubovic.
1: Z Bubovic. Kam se dostane návštěvník autem?
3: Tam se návštěvník dostane autem a dá se tam zaparkovat na parkovišti a do skanzenu se teda musí kousíček dojít pěšky po Štěrkové cestě.
1: A je to po rovině, to je důležité.
3: Je to po rovině, rozhodně.
1: Pro nás, tedy pro mě, já jsem zástupce obyvatelstva, který nesnášejí kopce, jo? Teda dolů jo, nahoru ne. Takže je to po rovině z parkoviště přímo do toho areálu Solvajových dolů.
3: Ano, prvního, krásná procházka.
1: 1. srpna od 1, respektive od 2 odpoledne tenhle ten festiválek. Je tam všechno k dispozici. Pivo, víno, kořalka, grilované klobásky.
3: Zmrzlina, káva, co ještě tam máme, buřty na opejkání, bývá pravidelně gulášek, chleba se sádlem. Co ještě máme za menu, Máří?
2: No pak je tam spousta tvrdýho alkoholu.
1: No to je důležitý, to je. Taky. Zvláště pro předškolní děti je to vítaná pochoutka.
2: A budeme tam mít i cisternu s pitnou vodou.
3: Ano, cisternu s pitnou vodou.
1: Prosím vás také, abyste, asi jste teď pochopili, co je to za festival Lomfest. Je to opravdu takovej ten starý dobrý festiák, ne ten přemodernizovaný, kde máte k dispozici nabíječky na mobily a takovýhle to. Já nic proti tomu nemám, jo? Proti těm velkým rokovým festivalům. To k tomu samozřejmě patří. Ale je to takovej pozůstatek ještě takového toho pravýho Woodstocku, i když samozřejmě ano, v malý míře, jo.
3: My jsme takovej Woodstock, že nevíme ani, jestli nebudeme třeba občas hrát Unplugged, takže.
1: Jo, protože třeba se přeruší proud. Ne, opravdu zvuk byl minule, tedy loni, fantastický a já jsem si to užil. A ty lidi taky teda jsem čuměl. Ještě chcelo. Si pamatuju, že chcelo, že jo?
3: Ano.
1: A
2: no,
1: přesto
2: tam, prší.
1: Přesto tam lidi trsali, jak diví a opravdu ta atmosféra je bezvadná. Já to chci říct z vlastní zkušenosti, protože jsem tam byl a ta atmosféra byla úžasná. Taková domácká, útulná, to je to správné slovo. A pro rodiny s dětma, já kdybych tam měl syna třeba malýho, tak bych, nebo kdyby ho měl dispozici tedy v té době, tak bych ho tam určitě vzal, protože tam bylo spoustu lidí s malejma dětma a i ty děti si to užívali. I v tom dešti si představte. Navíc je součástí tady toho festivalu spoustu bezvadných atrakcí, jak pro dospělí, tak právě pro ty děti. K tomu se ještě dostanem. Já jsem tady slíbil, že vysvětlíme, co je to spolek Barbora, tak v tomhle vstupu jsme se k tomu nedostali, protože jsme si popisovali Lomfest, což je vlastně dobře, takže za chvilinku ještě vám spolek Barboru a bratrský nebo sesterský spolek, jak se to jmenuje, Geospeleos představím. To jsou totiž ty dvě skupiny, které vlastně Lomfest dávají už 9 let letos dohromady. No, a dohodli jsme se s Máří, ta vybrala pecku Až přelezem plot Ivana Hlase, protože Ivan Hlas loni, jak jsem říkal, Ivan Hlas Trio, hráli na Lomfestu, no, prosím.
3: Já bych tomu chtěla dodat, že u nás se žádný plot přelizat nemusí, protože tam žádný není a vstupné je dobrovolné.
1: Výborně, takže samozřejmě dobrovolně, když dáte 5 litr, tak budeme všichni rádi, nebo
3: no,
1: tady
3: minimálně.
1: To je jasný. Tak, přelizat plot nemusíme, nebo nemusíte. Ivan Hlas měl trošku kdysi jinou zkušenost.

0: spovědnice.
1: Holky, spolek Geospeleos a spolek Barbora. Stručně, o co jde?
2: Tak kdo?
3: No tak zkus to, jestli budeš stručně.
2: Tak já to zkusím stručně. Spolek Barbora spravuje ty solvajovy lomy a spolek Geospeleos je zaměřený spíš na to krasový podzemí, to znamená jeskyně, ne že by tam chyběly štoly, ale prostě jeskyňáři plus ty skanzeňáci, když by se to takhle dalo rozdělit.
1: Ale jako jste na jednom území a tam jste se sešli, tak jste se dali dohromady a dali dohromady Lomfest. Říkám to dobře?
3: No, ona i ta členská základna se jako propojuje, že kdo je členem Geospelosu, je třeba i někdo z nich členem Barbory.
2: A tam v Omagora nezavadíš, no. Takže to se tak prolíná.
1: No to já si myslím taky, jako, že lidi, kteří neustále lezou do nějakých jeskyní a vrtají se. Pozor, ale já jsem taky lezl do jeskyní, jo. To nikdo neví. To
2: tak
1: bylo
2: nám
1: ještě,
2: to vyprávěj.
1: No to bylo, ne, to bude velice stručný, jako jo. To bylo na Gimplu a s jedním kamarádem jsme objevili, Velkou Ameriku, že jo. Což je kousek v podstatě tam.
2: Což není jeskyně samozřejmě.
1: No to není, no tak to je lom, že jo, dobře. No tak vy máte taky
3: slova,
1: jo.
3: No ale vevnitř je spousta jako krasových jevů.
1: A právě. A tam se lezlo po takovým rezavém laně, že jo, z takový té druhé strany, než je ta brána. Nevím, jak je to tam dnes, nádherná čistá voda v těch dvou jezerech, ještě nebyly spojený, to ještě nestoupala voda tolik. A byly tam vstupy do takových uměle vytvořených jeskyní, ale pozor, který propojovali, jak se jmenovala ta druhá, ten druhý lom, tam se dalo prolíst z Velké Ameriky do
2: Mexiko.
1: Ano, děkuji. No a tím umělým tunelem, tak člověk potkával takzvaný komíny, vy to znáte.
2: Jo, jsou vážně.
1: To jsou takový ty kolmí dolů, prostě. Tohle byly kolmí dolů, vůbec je neopravujte. My jsme měli lana, spletený z prádelní šňůry, koupili jsme si přilby, takový ty stavební, co prodávali u Rota, jo, a takhle vybavený, profesionálně teda, jsme lezli do těch komínů a málem jsme se tam jednou zasekli tak, že jsme sotva vylezli. Takže pozor, já to znám. To byla jenom krátká poznámka. Už v tu chvíli jsem pochopil, že člověk, který leze do takovýchhle děr, kde je naprostá tma a vůbec, tak musí být magor. To znamená, že tím pádem tu vaši, ten kamarád čopt s Bramborou, s Barborou, pardon, a Geospeleos jsem chápu jako spolek šílenců. Co je na tom krásný, že jste dali dohromady tenhle ten fantastický festival, který jste nazvali Lomfest. Co tam je ještě za ty atrakce ostatní pro návštěvníky, to si řekneme už v příští hodině, protože čas letí. Co je Tomáří Transsexuál? To je název písně, ale kdo ji hraje?
3: To je název písně od další skvělý kapely, která letos na tom Lomfestu hrát bude. Je to taková stálice Lomfestová, jmenuje se Blair Ted a je to kapela hospodského Janíka Zikána s Hostími, kam velice rádi jako chodíme na pivo.
2: Hostími protože vedle Svatojánu.
3: No a ku podivu patří pod Berouna, jmenuje pod Svatý Jan. A uvidíte sami, jestli se to bude líbit.
1: Já myslím, že určitě bude.
3: Je to kontroverzní trošku no, píseň.
1: No, kontroverzní. Co je kontroverzní na transexuálovi? No tak někdo se tak nějak přemění, že jo? No, já se třeba, ne, že bych takhle zrovna v tomhle směru, jo, a já se přeměňuju večer ze střízlivého do úplně jiného člověka. A myslím, že mnohem zajímavějšího, než se normálně. Třeba, to je moje zkušenost, transexuál, no.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Šárka Smíšková a Máří Mikšeníková jsou hostky v dnešní rokový zpovědnici. No a za chvilinku si povíme o jedné skvělé atrakci Lomfestu.